0: Rádio Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tu máme Troje Sivana, mladého umělce, který si získal srdce posluchačů svojí upřímností a citlivostí.

Tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další skvělé kousky.

0: touch.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Benson Boone je mladý zpěvák s hlasem, který tě chytne hned na první poslech. Jeho hudba je jako kámoš, co ti vždycky přinese pozitivní energii a melodie, které si prostě zamiluješ. Spojuje popové prvky s osobním stylem a emocemi, takže jeho skladby působí upřímně a autenticky. Připrav se na pořádnou dávku muziky, která tě pohladí i rozhýbe zároveň. Zůstaň naladěný, protože na

0: Rádio Metropole uvádí podcast Hana jede.
1: Jak mi začala puberta, tak jsem si tak postupně začala vymýšlet takový ty první kérky, díky bohu, ale že jsem si je neudělala. Ne, vždycky, co si třeba ten člověk jako představí, tak je jako reálný to pak vytvořit. No, to by se to rozpilo, protože si pak šel večer na pivo. Vůbec. Pitomost. Kluci se kolikrát jako zhrozili z toho, že jim mám jako ohlit stehno. Říkám, tak jako 90. a rok 2000, to byl úplně doba špatných kérek. Mi psal jeden klučík, jestli bych mu nepotetovala pohlavní orgán.
2: A máš třeba nějaký tetování, který ho jako lituješ, nebo který si říkáš, že hele, bez toho bych se obešla?
1: Jo. No už to máš hotový a já jenom ještě ne, promiň, jsem prostě fakt jako perfekcionista.

0: Přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je taterka Tereza Koutná. Terko, ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj.
0: Tak já se na úvod zeptám, kolik ty máš tetování na těle?
1: To je opravdu zákeřná otázka, protože nevím ani, jestli na ní jsem schopná odpovědět. Typovala bych to něco kolem 50, plus minus. Něco je menší, něco větší, ale to číslo je zhruba takový nějaký.
0: No už to člověk předpokládám přestane potom počítat, že je po nějaké době.
1: To už prostě pak nemá smysl, když je to každý druhý měsíc.
0: A jaké bylo vlastně první tetování? Vzpomeneš si ještě, kdy jsi ho nechala dělat a kdo ti to třeba dělal?
1: Jo, tak to je jasný. Já si myslím, že na první tetování se asi nikdy nikdo nezapomene. Bylo to na střední chvilku potom, co mi cvaklo 18 a moje spolužečka ze střední právě zkoušela tetovat tak po domácku handpoukem a nenapadlo nás nic lepšího, než právě u ní doma na posteli, na ručníčku mi udělat takovou malou kérku. Byl to takový, je to klišé možná trošku, ale byl to vlastně slon v Hroznýšovi z Malýho prince. Tehda to bylo pro mě taková srdcovka, takže to vlastně byla první kérka. Hrozně to bolelo. Horší místo jsme vybrat nemohli, ale bylo to takový punkový, má to srdíčko a prostě první kérka je taková ta.
0: A jaký je to místo?
1: Tady jakoby z boku nohy. Mm-hmm. A ono, je to tam strašně citlivý, protože tam se jsou zakončený všechny ty nervy a z toho boku je to fakt takový jako protivný. Možná spíš i jako hlavně tím, že jsem vůbec nevěděla, jak to bolí. A ona vlastně tím, že sama se učila, nevěděla úplně přesně, co dělá, tak to je taky jako co se týče té bolesti trošičku faktor, který vlastně to ovlivňuje, tu bolest jako takovou.
0: Tomu rozumím. A já se zeptám, co vlastně pro tebe znamená vůbec tetování?
1: Tetování. To je pro mě je to kultura. Pro mě je to životní styl, něco, co dělám každý den, na co myslím každý den, na čím přemýšlím každý den. Možná to zní až trošičku fanaticky, ale asi jsem se fakt dostala do toho stádia, kdy už tím žiju, kdy prostě si nedokážu představit, že bych vlastně tady tuhle práci nedělala, protože je to něco, co mě opravdu naplňuje, co mě strašně baví a vlastně jsem si dřív ani nemyslela, že bych něco takového dělala, ale je to pro mě fakt asi to slovo, který to pro mě je, tak je fakt ta kultura.
0: To by je v současnosti 22 let. Uhum. Bavili jsme se před rozhovorem, že tetuješ už vlastně 3 roky. Uhum. A mě by zajímalo, jak ses k tomu kreslení na kůži vlastně dostala. Kde byl ten prvotní impuls, že jsi to tak zamilovala a teď je to vlastně tvůj profes?
1: No tak ono vždycky se mi to líbilo. Už jako od malička mi to přišlo jako zajímavý, vždycky už jako, že jak mi začala puberta, tak jsem si tak postupně začala vymýšlet takový ty první kérky, díky bohu, ale že jsem si je neudělala. To bych pak dala hodně peněz za nějaký předělávky, ale takový ten první impuls bylo asi to, když jsem kdysi brigádničila za barem a byla to zrovna dramová akce a poznala jsem se tam s takovým velkým dredatým černochem. A začali jsme se spolu bavit a nějak jsme se jakoby dostali ke kérkám a on vlastně neznal vůbec tu metodu třeba toho handpouku a nějak jsme se prostě o tom bavili a on jako se mě zeptal, jestli mu jako to tetování jako udělám. A já jsem v tu dobu zkusila třeba fakt jenom jednu kérku na mým prostě kamarádovi, jen tak prostě ze srandy. Ale tak jako řekla jsem si, a tak co by ne, tak zkusím to, že jo, bude sranda. A od jednoho mýho kamaráda, co vlastně tehdy už tetoval, teďka se mnou tetuje vlastně na studiu, tak mi půjčil jehly, půjčil mi barvu, mi kousek odlil jakože do lahvičky a další den po té akci jsem šla s tím LJem, se jmenoval LJ, jsme jeli spolu na kopeček a tetovali jsme na svatém kopečku tam prostě na trávě a vytetovala jsem mu přes celý lýtko dobře. jako slovo dobře, prostě, že on jako neměl česky, že jo, a on prostě tam chtěl jako obrovský slovo dobře, že se má dobře, že je to tady dobrý, a tak jsem vůbec nevěděla, co dělám. Barvu jsem nalila do vršku od pití. Utírala jsem to normálně kapesníkama, rukavice, neblbněte, to vzala voda, to prostě byl čistý punk. A bylo to sice jako strašný, když se na to teďka jako podívám zpětně, ať co se týče hygieny a co se týče asi to, jako si myslím, nevypadalo zrovna dobře, ale byl to asi takovej ten první fakt jako zlomový okamžik, kdy jsem si pak jakoby řekla, to by mě vlastně asi jako fakt bavilo, a zkusila jsem pak něco na sobě, pak jsem si objednala věci na tetování jako přímo jako moje, a pak jsem měla vlastně to štěstí, že jsem měla jako skvělý kamarády, kteří se nebáli toho mi dělat pokusný králíky, protože já jsem to zrovna nebrala z toho konce, že bych si koupila umělou kůži a nebo nějakou prasečí kůži nebo něco takového, ale já jsem prostě měla ty svoje kamarády a ti to se mnou tak jako nahecovali a měla jsem vlastně od nich tu podporu, a pak prostě se to tak, jsem už do toho spadla a začalo to všechno vlastně, až se to dostalo do toho stádia, kde to je teďka.
0: Super, takže na kamarádech jsi všechno otestovala a postupně se to stalo tvou profesí.
1: No, to jo, no, je to.
0: A já se ptám, třeba mezi tatery více mužů anebo žen?
1: Řekla bych, že asi více mužů. Že ona dřív vlastně to byla hlavně jako chlapská práce, nebo jakože se týče jako, víme, jaký ženský to měli dřív, že jo. Ale řekla bych, že spíš hlavně chlapy, ale samozřejmě dneska už to není jako pravidlem, že ženský tatujou taky, už je to právě jako mezi babama hodně rozšířený, ale prostě původně, co si myslím jako z historického hlediska, tak to byla spíš jako, že fakt chlapi tatovali.
0: A cítíš třeba ty nějaké omezení z toho pohledu, že jsi právě žena v tom třeba lehce mužském světě, nebo z toho, jak to bývalo historicky?
1: Ono je to, jak to říct, ono, ne, že bych cítila nějaké omezení, ale párkrát jsem se setkala s předsudky, že mi třeba někteří jiní tateři řekli něco ve stylu, no, za tebou chodí lidi jenom skrz to, že jsi holka a prostě chcou se s tebou nějakým způsobem seznámit, nebo prostě naráželi na něco takového. Přitom mi to fakt jako upřímně tady tohle se nikdy nepřišlo, protože tatuju hlavně mi přijde jako z takových 80% fakt jako holky, a tak bych v tom neviděla ten smysl, že jo. Ale jakože setkala jsem se párkrát s takovýma propovídkama, ale to jako člověk prostě, mě to vždycky spíš aspoň jako víc motivovalo právě dokázat, že se ten člověk plete, a víc právě se zaměřit na tu techniku a víc to rozvíjet a dělat s čím dál tím lepší práce, aby právě jakoby dokázala to, že to fakt za mnou jako nechodí lidi skrz to, že bych byla holka, že by za mnou viděli potenciální nějaký akt něčeho.
0: Co si myslíš, že třeba vede ty potenciální žadatelé, nebo respektive ty tvoje klienty, kteří si chtějí něco nechat vytetovat, tak k tomu rozhodnutí, že teda si řeknou, OK, oslovím někoho a nechám si prostě namalovat nějaký třeba obrázek nebo symbol?
1: No tak já doufám, že vede, že k tomu hlavně vede to, že si jim líbí moje práce. Ale řekla bych, že co se tak většinou bavím s lidma, tak to většinou bývá tak, že už nějakou dobu přemýšlí prostě nad tím, že si dají nějaký tetování. Pak samozřejmě hledají ještě, od koho si to nechají udělat. Protože tatérů je dneska strašně moc. Že fakt jako byste se divili už jenom, kolik je v Olomouci tatérů, kolikrát mě samotnou to překvapí. Ale prostě ne vždycky je to samozřejmě kvalitní, takže právě mi přijde, že vždycky se pak ještě nějakou dobu jako snaží někoho najít, někoho, jehož styl by se jim právě líbil na tohle, a nebo někoho, kdo jim je nějakým způsobem sympatický, protože přece jenom nechce žít na kérku k někomu, kdo ti přijde, že nevím, namyšlený, kdo ti prostě není sympatický a nesedí ti, nehraje ti úplně do noty. Takže řekla bych, že je to asi spíš jako takhle tak nějak, že vždycky tam asi už v sobě něco mají, že co by si tak chtěli vytetovat a pak prostě to postupně jenom zraje až do toho stádia, kdy si řeknou, jo, to je ten moment a tu kerku si udělám. Většinou to pak nekončí tou jednou kerkou a vždycky všichni už mi pak za dva týdny píšou prostě, no tak dáme ještě něco.
0: No, tomu naprosto rozumím a já se možná zeptám, nebo ještě pozastavím u toho procesu vlastně tvorby, toho tetování. Předpokládám, že teda ti klienti přichází už nějakou představou, ale myslím si, a ty mi to potvrď nebo vyvrať, jestli ty vlastně tam hraješ roli i nějaké koordinátorky, případně pomáháš jim to třeba vylepšit, tu jejich ideu.
1: Určitě, určitě. Já to dělám osobně nejradši tak, že se zeptám lidí, jakou mají představu, co by si představovali, co se týče aj velikosti, umístění a vlastně třeba jim aj řeknu, aby mi pro inspiraci poslali něco, co se jim líbí, jakoby, abych tam měla aj jakože ten věm, abych si to prostě mohla jako představit a pak jim vlastně vytvořím ten návrh přímo jako na míru, když to tak řeknu. Protože ono ne vždycky, co si třeba ten člověk jako představí, tak je jako reálný to pak vytvořit, protože není třeba reálný, aby se, nevím, dám takový nejtypičtější příklad, aby se na prst vlezlo realistický portrét svýho dítěte nebo něco takového, že prostě vždycky si jim snažím to udělat tak, aby to bylo, a i co se týče té životnosti, toho tetování vlastně co nejlepší, aby to bylo na dobrém místě, aby to sedělo a i přímo na to místo jako esteticky, aby se to tam vlastně moc nekroutilo, protože zase ne všechno se dá dát jako na každý místo na tom těle, aby to fakt prostě jako proporčně a fakt esteticky jako vlastně působilo dobře. Ale princip stejný, jako pošlo mi zhruba představu a já jim jako vytvořím návrh a pak vlastně většinou ten návrh tvořím až na místě, záleží podle toho, co to je a vždycky to tak jako poupravujeme třeba co a jak by někde trošičku pozměnili, je to pro mě ten nejlepší způsob, protože se to dá vykomunikovat aspoň jako přímo na tom místě, než to řešit složitě přes zprávy, protože přes ty zprávy se nemusí člověk úplně pochopit. Tak, jak to vlastně myslel, že jo?
0: Ano, ano. A dají si teda většinou lidé říct, jako nechají si poradit?
1: Jo, jo, většinou jo, ale pak jsou samozřejmě i lidé, kteří jako jsou v tom hrozně tvrdohlaví a prostě nenechají si vyvrátit to, že nápis z boku prstu je blbost, protože se to tam rozpije a protože to tam vypadá, nebo nevím, teďka mě nic nenapadá, většinou to jsou tady tyhle ty věci, že prostě co se týče místa umístění, tak je to prostě ne každý místo je fakt jako reálný jako vytetovat, nebo nereálný. Je to reálný ve finále to udělat úplně všude, ale co se týče té životnosti toho tetování, že oni všichni to lidi vždycky vidí třeba na tom Instagramu nebo na Pinterestu a takhle tak hned, jak to vlastně ten člověk vytetuje, vyfotí a pak to postne na internet, ale nevidí to, jak to vypadá třeba za rok nebo jak to vypadá za 10 let. Oni jakoby už nevidí jakoby teda víc dopředu, že vlastně to tetování přece jenom je v kůži a ta barva tam pracuje, takže je prostě možný, že když ty linky třeba budou moc u sebe, když jako chce někdo něco extrémně detailního, ale myslí si, že to je reálný vytetovat třeba 5x5 cm, tak prostě to není jako vždycky jako reálný, protože ono pak to tetování má vlastně tendenci se spíjet, za 10 let by pomalu nešlo ani poznat, jako co to je. Takže vždycky se jim to právě snažím vysvětlit se i tohoto hlediska, že přeci jenom ať si radši nechaj poradit od někoho, kdo tomu jako fakt rozumí, kdo vidí právě a je takhle tak dopředu, co se týče té životnosti, než aby si dali jako tetování a pak za 2-3 roky to měli rozpitý a linky by vypadaly, já nevím, modře a Bůh ví, jakýma dalšíma odstínama by hrály a jako vždycky určitě se prostě těm lidem snažím to říct radši na rovinu, i kdyby to mělo být na úkor toho, že by mi prostě řekli, jo, OK, tak ale tím pádem to nechci.
0: Mhm, Jasně, takže jim vlastně dodáváš takovej ten praktický pohled, mm-hmm. protože víš, jak samozřejmě určitě, to tetování určitě, pracuje v čase.
1: Určitě, myslím si, že to je jako základ takhle, se, co by ten tatér tomu člověku měl dát, protože ten člověk jako nemá na to tu kvalifikaci, aby třeba věděl tyhle ty věci. A pak strašně moc tatérů právě tyhle ty věci třeba neříká. A ten člověk pak je z toho špatný. Jako koho by to nenaštvalo, že jo? Kdyby si nechal udělat tetování, co má nosit prostě až do konce života, pokud by se ti třeba nechtělo jako řešit, nevím, laser a já nevím co. A tak prostě koho by to nenaštvalo, kdyby si, ti to, kdyby si to pak neměl prostě podle těch tvojich představ, jak co se týče té kvality jako toho tetování, jako že se ti to spije a za chvíli ani nepoznáš vlastně, co to bylo a že jsem takových tetování viděla. Takže fakt si zakládám radši na tom to říct vždycky na rovinu a aby ten člověk věděl, jakoby do čeho jde.
0: Super. Krásná obsáhlá odpověď. Určitě není tetování jako tetování. Já jsem se koukal, no samozřejmě i vím, že jsou různé způsoby nebo techniky toho vlastně, jak si člověk může nechat potetovat. Mm-hmm. Tak jakou třeba technikou tetuješ ty a jaké jsou tam případně výhody nebo nevýhody té dané metody?
1: Určitě. No, já jsem, když jsem začínala tetovat, tak jsem začínala vlastně handpoukem, protože to pro mě tehdy bylo dostupnější. A vlastně byla jsem hned jako po škole, že nebyly úplně peníze na stroje, chtěla jsem si to spíš jako tak ošahat celkově to tetování jako takový a začínala jsem vlastně handpoukem, ale ten už momentálně vůbec nedělám a už jenom se soustředím na ten strojek. Co se týče té metody, tak abych to řekla tak nějak laicky. Handpouk, když to vezmu z toho dnešního hlediska, jak to samozřejmě funguje dneska, tak vlastně používají se k němu stejné jehly, co se dávají do strojku, teda jako do toho strojku, co používám já, je samozřejmě víc druhů strojku, ale ty se dávají do klasického cívkového stroje. A používají se teda stejné jehly, stejná barva, stejný úplně vlastně, postup je úplně stejný s tím jediným rozdílem, že ta jehla se vlastně nedává do toho strojku, který tu jehlu vlastně rozkmitá, ale normálně ten vpich to každou tečku za tečkou se dělá ručně. Ona ta metoda, ano, je to pro většina lidí si myslí, že to je jako jednoduchý, co mi tak teda přijde, že právě spousta lidí si teďka jako začíná s handpoukem, koupí si nějakou sadu a začne prostě tetovat a tetovat, jenomže právě zase nevidí dopředu, nevidí, že ta, každý ten vpich té tečky, aby se zaprvé udělala hezká linka, tak musí být fakt jako hezky návazně na sobě, aby prostě nešlo vidět, že to je tečka za tečkou, ale aby to byla právě pěkná linka. To je věc jedna. Za druhé, hloubka. Ono u toho, když to člověk dělá takhle s tak rukou, tak se fakt musí, jako musí do té ruky dostat ten vpich do té hloubky, protože zase, když se to píchne moc hluboko, tak se to rozpije. Což je blbý, to s tím už pak člověk nic moc nevymyslí. A zase, když to píchne málo, tak to vypadne. Že to tam není dostatečně. Ale zase prostě, když se to člověk fakt naučí, má s tím trpělivost, tak to jde s tím pracovat. Ale přijde mi, že strašně málo lidí právě má tu trpělivost se to naučit až do toho stádia, kdyby to právě bylo fakt hezký. Že většina právě si koupí tu sadu, začne tetovat, ale ve finále ani neví, jako co úplně dělá. Ale jinak jako způsob je zhruba takovej. Strojek, to je vlastně zase stejná jehla, stejná barva, akorát se ta jehla dává do toho strojku, která vlastně rozkmitá tu jehlu a pak se táhne ta linka, která vlastně je souměrná, jakože, ale zase člověk musí mít pevnější ruku, musí se taky jakože pořádně zpevnit to zápěstí, aby to měl fakt jako jistý ten tah, aby se táhly krásné linky, stínování, aby šlo prostě, jak to říct všechno, aby to šlo prostě od ruky. Člověk se do toho musí protetovat.
2: Ahoj, líbí se ti naše podcasty? Teď máš jedinečnou šanci, jak nás podpořit. Tyhle ty ponožky totiž získávají pouze naši hosté. A ty máš teď jedinečnou možnost jedny získat k sobě do šatníku. Co pro to udělat? Běž na www.hanajede.cz do sekce Podpoř projekt a jeden z těchto párů může být tvůj i s osobním věnováním. Děkujeme za podporu.
0: Já si myslím, nebo co tak poslouchám, tak ten handpok vlastně musí být docela náročný, co se týká té hloubky u toho strojku, vlastně tam on ti udělá po každé tu správnou hloubku a hlavně stejnou, že?
1: No, to bych úplně neřekla, protože zase jakože u toho strojku sice, jo, ten zdvih té jehly je sice stejný po každé, ale pak jde o to, jak moc ten člověk tím strojkem zatlačí. Takže zase jako taky se právě i tím strojkem musí naučit, jako aby se to táhlo v té správné hloubce. Ta jehla už se pak hýbe stejně, ale právě, aby se nezajel moc hluboko, protože když se zajede moc hluboko, tak je to rozpitý.
0: No, takže a v momentě, kdy děláš třeba stínování, tak vlastně tlačíš o to míň a je to potom...
1: To je pak spíš, je to jiný pohyb. Je to takovej jiný kmit, který právě jakože... A i třeba jiný jehly se používají na stínování, že těch druhů jehel je právě jakože víc, že jsou jehly, co jsou jakoby... Ta jehla je vždycky složená z malinkatých jehliček, že takhle se to působí jako jedna velká jehla, ale když se člověk podívá na špičku té jehly, tak to, tam jsou malinký jehličky. Může jich tam být třeba i 22 malinkatých jehliček. A ty jsou rozestavený v různým rozpoložení. Dokulata, to jsou linery, a pak jsou ještě placatý, a to jsou magnumy. A těma se právě třeba stínuje jakoby tak nejlíp, nebo vybarvuje a... Ale samozřejmě dá se to i těma linerama. Ale jde právě jako o to rozpoložení a o ten pohyb, že není tak táhlej, že prostě člověk nejede jako souměrně furt jako ve stejné té hloubce té kůže a jakože vlastně netáhne tu linku. Ale je to, kdybych to přirovnala... Když člověk prostě normálně vybarvuje a tuškou na papíru, jasně, tak prostě ten pohyb je takový rychlejší. Mm-hmm. Je to prostě, to si člověk si na to musí přijít sám, musí si to osahat, ale to je spíš o ten pohyb, než jako o ten způsob jako takovej.
0: Mm-hmm. A je vlastně tělo reaguje na tu barvu, která je vlastně zanesená pod kůží a jsou případně nějaká doporučení, jak se třeba chovat v těch prvních dnech potom, co člověk vlastně má nové tetování?
1: Jo, určitě. Hele, dneska ty barvy prostě už jsou strašně... Oni musí splňovat tolik směrnic z lékařské komory, že všechny ty barvy už jsou tak strašně bezpečný, když to řeknu takhle. Takže dřív si člověk jako ty barvy spíš namíchal, nebo si je někde sehnal, nevěděl ani pomalu, co to je, jestli to někomu neudělá zánět, jestli v tom není až moc těžkých kovů nebo něco, ale tím, že už dneska prostě je to trošičku rozsáhlejší, tady tenhle ten obor a dostupnější, tak ty barvy prostě fakt splňují směrnice, které mají, a to lidský tělo na ně fakt jako z 99% prostě fakt reaguje dobře. A i se mi třeba stalo, že nevím, kamarádka má alergii na kovy, ale přitom ani jako ta barva jí nevadila, protože fakt už je to tak jako strašně jako podchycený tady tohle. Většinou, když má člověk pak problém s tím tetováním, tak je spíš chyba jakoby buď ze strany tatera, a nebo ze strany potom té péče pozdější. Samozřejmě tater může udělat chybu takovou, že něco pokazí na hygieně, když to řeknu jako jednoduše, že nevím... šahá na telefon prostě v průběhu tetování a pak těma stejnýma rukavicema jako tetuje, nevyčistí si gripy, nepoužívá sterilní jako nástroje nebo správně vyčištěný tak, jak by měl, tak to bych řekla, že asi z té stránky toho tatera, co můžu udělat špatně, ale spíš si myslím, že nejčastěji to bývá potom z té pozdější péče, že třeba lidi to někdy podcení, že tater řekne, starej se o to tak a tak, teďka 5 dní to měj zalepený, potom to sundej, umyj tu vodu antibakteriálním mýdlem a maš to, ale ne moc. A lidi si řeknou, tak já to budu mazat pořádně, Což je blbost, že jo? Je to ranka jako každá jiná a když prostě člověk bude přemazávat tu ránu, tak začne hnisat. Protože bude furt mokrá. Ta rána musí uschnout. Že? Je to jako strup. Prostě když si odřeš koleno, tak taky jako když bys měl být furt se někde máčet, tak se ti toho jí díl, než kdyby se ti to uschlo a hojilo ti to právě tady touhle přirozenější cestou. Nebo to třeba špatně umývají, nebo lidi pak jdou, já nevím, do posilovny, kde se spotí a taky se jim to tam může zanítit, což právě potom způsobuje to, že se to díl hojí, že se to může hůř zahojit. Je tam fakt strašně moc těch faktorů, no a většinou je to fakt jenom o lidech. Já osobně jsem nikdy s žádným tetováním jako na sobě problém neměla a to, že jsem šla i klidně na to náklo se okoupat, ale prostě pokud se člověk o to umí starat, bere to zodpovědně, tak jako si myslím, že většinou fakt nenastane žádný problém.
0: Jasně, takže stačí vlastně dodržovat to, co vlastně ten tater většinou říká.
1: Jo, ale samozřejmě zase není tater jako tater, někteří tateři můžou poradit i špatně, že? Takže to je pak jako právě takový pitomý, že člověk neví, jako čemu věřit, ale prostě za sebe, co bych řekla takovou obecnou radu, tak prostě nepřemazávat a umývat antibakteriálem to a pak už se to zahojí. Přece jenom to tělo se samoregeneruje. Člověk jako nemusí prostě se nějak moc snažit, aby to tělo to za nás udělá samo. Takže to je právě na tom to krásný, že ona si to všechno tady tak poradí a pak si to už jenom sedne a máme to krásný zahojený. Jenom to chce čas.
0: A v rámci těch informací mě ještě napadá otázka, jestli jsou třeba nějaké naopak jako dezinformace, co třeba koluje někde po internetu, nebo nějaké prostě ty hoaxy, co si lidi myslí, že třeba můžou nebo nemůžou, tak jestli možná teď je pravá chvíle na to něco vyvrátit z toho.
1: No, já bych pro mě asi takovej ten nejčastější hoax, je asi alkohol. Že, no a i potetování a to stejný vlastně i kafe, že mi přijde, že vždycky je buď na internetu napsaný, nebo lidi právě s tím přijdou, že jako jestli si večer můžu dát pivo, nebo jestli si předtím můžu dát kafe, nebo cokoliv. Oni, nevím, na internetu je občas napsaný, že to může způsobit to, že se ta kérka rozpije, že to ředí krev a že se to rozpije. Jako, samozřejmě náhoda je blbec. Nechci jako vyvrácet, jako že nic. Určitě se to někomu stát může, všechno je možný, ale podle mě z 99% je to prostě blbost. Vždycky, pokud se to tetování rozpije, tak je prostě buď chyba na jedné nebo na druhé straně. Buď to pokazil tatér, že zajel třeba moc hluboko právě, tam, co se týče toho rozpití, tak tam jde většinou fakt o tu hloubku. A nebo potom zákazník právě pokazil tu péči, protože já nevím, mně osobně se fakt nikdy nestalo, že by alkohol dělal problém. Prostě jak když jdu na tetování, tak mi tam nalijou slivovici a mezi tím si to podáváme navzájem, takže tam fakt jako, že tohle se to tolik neovlivňuje. Tohle se bych řekla, že to je takový ten jeden z hlavních hoaxů, co mě takhle tak jako napadá, co se si vždycky tak jako klepu na čelo. No, já bych řekla, že tady tohle jste spíš hlavně vymysleli tateři, aby se pak mohli vymlouvat na to, když to třeba právě pokazili. Takhle tak bych to nějak viděla. Myslím si, že jsem to párkrát i jako slyšela takovou tu propovídku, no, to by se to rozpilo, protože si pak šel večer na pivo. Vůbec. Pitomost.
0: Vůbec. Jasně, takže mě se to nepovedlo a ty šel večer na pivo a můžeš
1: si to. No, tak člověk si to musí nějak jako
0: zdůvodit.
1: No, právě.
0: Na jaké části těla se třeba tetuje nejčastěji, nebo minimálně třeba tetuješ ty? Na jaké části těla jsou nejvíc ty požadavky?
1: No, hele, asi bych nedokázala vybrat jednu jako část jako takovou. Jsou holky, většinou, když jdou třeba na první tetování, tak většinou to chcou nějak jako ke kotníku, nebo na žebra, nebo tedy na zápěstí. To jsou takový ty holčičí místa na první jemný tetování, jak bych řekla. Ale pak samozřejmě, když už se chceme trošičku rozšoupnout, tak jako záda prostě, kde si člověk jako může fakt vyřádit, stehna, kde si je prostě fakt jako maso, že tam je fakt jako ten prostor, kde si člověk může vymyslet, co chce, trošičku jako se fakt jako rozšoupnou a ruky, prostě fakt klasika, jakože to neřekla bych, že bych jako vybrala fakt jedno místo, co je nejčastější, ono je to právě jako, to je na tom to hezký, že je to strašně rozmanitý, že fakt jako, že si člověk ve finále může říct pomalu všechno.
0: Jakkoliv. No a tvůj instagramový profil se jmenuje Bude to bolet, tak by mě zajímalo, jestli tetování skutečně bolí, případně ty jsi zmiňovala některé ty části, už to třeba stehno zára, tak jsou některá místa, kde to třeba bolí více, kde je to hodně citlivé, ty jsi zmiňovala mimochodem i to svoje první tetování, že tam to bolelo hodně, a nebo jsou pak místa, kde je to třeba úplně v pohodě, že to vlastně nebolí.
1: No, ono je to hrozně individuální. Každý člověk vlastně vnímá tu bolest jinak, má jiný práh té bolesti a taky, co tak jako pozoruju teda já osobně z vlastních zkušeností, tak třeba když jsem dřív chodila na takový ty jedny z mých prvních kérek, tak člověk prostě, když přijde do toho studia, je to takový to vzrušení, vyplavují se ti všechny endorfiny a je Bůh ví, jaký hormony, který ti tak jako trošičku tu bolest právě jako potlačují. Ale pak už je to horší, když už se ti toho tolik nevyplavuje, tak to už trošičku bolí. Ale samozřejmě, jakože to bolí. Je to přece jenom, je to zásah do těla, přece jenom, jakože ti někdo jako píchá jehlou do kůže. To by bylo trošku divný, kdyby si to necítil. Ale jsou místa, které jsou víc citlivý a které jsou zase víc v pohodě. Řekla bych, že ty, co jsou víc jako v pohodě, tak jsou ty místa, kde je tvrdší kůže. Jsou to třeba z vrchu paže, ale zase právě můžeš člověk porovnat. Z vrchu paže je pevnější, tvrdší kůže a zevnitř je měkčí kůže. Takže ta měkčí kůže, kterou máme třeba i na žebrech, na břichu, zevnitř stehen a takhle, tak je, tam je to citlivější, protože ta kůže tam není tak pevná a je to prostě takový pro mě osobně jako náchylnější na bolest a i když to jako tak pozoruju u těch lidí. Ale ono, tam největší faktor je to, je ten čas, který jako tam člověk pak u toho tetování leží na tom lahátku. Protože ono třeba se to dá vždycky vydržet nějakou určitou dobu, ale když je to pak dlouho, tak už je to fakt jako potom otravný. Je to fakt jako náročný fyzicky, že prostě tě to celkově fyzicky unaví, že když pak třeba ležíš na tom, když si člověk řekne, jenom ležíš prostě na kérce 4 hodiny, ale prostě je to celkově fyzicky náročný a už pak to máš jako tu kůži, máš úplně rozedranou, fakt jako rozbitou, citlivou, napuchlou. Je to už jako citlivý potom, když se do toho reje a reje a reje. To si myslím, že to je ten největší faktor, ten čas. Že jako malý kérky se dají vždycky jako vydržet. Není to jako nic jako hroznýho. I kdyby si tam měl sedět prostě hoďku, 2 hoďky, ale prostě čím díl to je, tak tím víc je to potom protivný a je to náročný pro to tělo. Já kolikrát se mi stalo, že třeba když mi tetovali záda, tak já jsem pak přišla domů a spala jsem jak miminko, jak jsem z toho byla unavená, že se fakt jako prostě člověka to jako unaví.
0: No, já dokonce vím, že někteří mý kamarádi tak to dělali třeba i na etapy, že
1: to trvalo
0: 10-12 hodin právě. Jako v součtu. A to já si nedokážu třeba představit sám sebe ani, že bych jako nějaký 3-4 hodiny ležel. To se vlastně nemůžeš ani otočit, že jo, protože bych zakryl to
1: místo. Že to je poslední, na to otáčení ani nemyslíš. No. Ale jako jo, samozřejmě se to dělá i jako na několik sezení, třeba některé části jsou třeba víc propracovaný, ale prostě to k tomu patří, je to ta daň, co člověk za to musí zaplatit, nejsou to jenom peníze, ale je to právě i ty nervy, ten pot, ta bolest a jako myslím si, že spoustu lidí právě ta bolest jako nějakým takovým zvláštním způsobem prostě uspokojuje. Je to taková správná bolest. Si pamatuju, že když jsem prostě šla na nějaký takový ty první jako tetování, tak sice, jak jsem říkala, tak to sice bolelo, ale zanechá to v tobě takový fakt zvláštní pocit. Je to takový, možná to zní trošku blbě, ale takový něco, co tě tak pak táhne zase zpátky, volá tě to.
0: A teď, když to malinko otočím tu otázku jenom tobě jako tatérce, tak jsou nějaká místa, která se ti tetují jako příjemněji a některá, která jsou horší?
1: No, řekla bych to úplně stejně. Tak kdy je tvrdá kůže, pevná kůže, tak to se tetuje krásně, protože člověk si tatér si nemusí tu kůži tolik napínat, je pevnější, takže ten strojek jako do ní tak líp se zarije a líp se to táhne všechno, ale pak když je právě třeba břicho, žebra, tak tam prostě, když se ta kůže kolikrát natáhne, tak prostě z 2 cm máš najednou 4, když to natáhneš. Celou tu dobu vlastně, co tetuješ, tak si to jednou rukou tetuješ, druhou rukou natahuješ tu kůži, aby si ji měl naplou, což kolikrát mě bolí víc ruka z toho natahování právě, než třeba z toho tetování jako takovýho. Ono a jako naučit se pracovat s tou měkčí kůží, mě třeba osobně trvalo díl, protože ona to fakt bere jinak trošičku tu barvu nebo tu jehlu do sebe. Je to je těžší tam právě zase odhadnout tu hloubku, aby si nezajel právě moc hluboko a udělat tam třeba pěknou linku, protože právě jak je ta kůže měkká, tak aby si ji natáhl správně, aby si ji jakoby nepokřivil u toho natažení a pak jako když ty zase pustíš, tak aby si, no, tak si se pak lekne, že? Až nepřijdou.
0: U mužů třeba ještě mě napadá, když mají, já nevím, třeba budeš tetovat něco na hrudník nebo tak, tak vlastně musíš asi oholit to místo, třeba nějaký chloupku a tak.
1: Určitě, to je klasika, oholíš, vydezinfikuješ, otiskneš vlastně motiv a tetuje se. Člověk s tím samozřejmě musí počítat. Kluci se kolikrát jako zhrzili z toho, že jim mám jako ohlit stehno a říkám, tak jako jak to tam mám jako udělat, že jo?
0: A jsou v současné době nějaké tetovací trendy, pokud by se to tak dalo nazvat, čili nějaký směr, kterým se to teďka ubírá?
1: Tetovací trendy. No, hele, takhle. Tetovacích stylů je spousta. Co bych teďka zařadila do trendu? Ani upřímně nevím, co bych tam zařadila. Já jsem spíš na to takový, jsem ovlivněná těma starýma taterama právě, co mě tak jako učí na ten na ten tradičnější způsob, takže právě jakože v těch novějších nemám takový rozhled, nebo mě spíš osobně to nebaví, takový ten ignorant style, to jsou takový ty vězeňský kérky, to se teďka tak jako hodně rozmohlo, mi přijde a takový ten abstraktní handpouk a nemusí to být samozřejmě jenom handpouk, ale takový ty abstraktní čáry, to taky tak jako, jestli víš, na co narážíme, jestli se dokážeš spojit, takový ty čáry prostě po těle a to bych řekla, že to je teďka takový, jako s čím se tak trošičku roztrhl pytel, potom možná třeba nějaký watercolory, ale já jsem fakt jako, že mě to tak táhne tíží spíš k tomu tradičnějšímu stylu. Já se spíš osobně jako sama furt tak jako hledám v tom, co by mě tak jako baví. Baví mě kombinovat právě ten tradiční styl a black work a nějakým způsobem to pojmout podle svýho cítění, neřekla bych úplně stylu, ale tak, jak to zrovna jako cítím, když to maluju, ale fakt se v těch novějších stylech úplně tolik neorientuju. Úplně mě to tam a natáhne, takže v tom nemám takový rozhled. Já spíš jako když to po mně většinou někdo chce, tak se spíš snažím ty lidi odkázat na někoho jiného, aby jim to právě dělal někdo, koho to spíš jako baví.
0: Já se přiznám, že ty abstraktní tvary a tak to byl takový můj soukromý typ, že je to teďka nějaký trend. Já samozřejmě byť tetování vlastně žádný nemám, tak pozoruju nebo reflektuju nějaký ten vývoj. Úplně vlastně od začátku, kdy to nějak jsem začal vnímat, tak byly různý takový ty obrazce, ornamenty, možná nějaký čínský znaky.
1: No.
0: Pak přes nějaký latinský citáty, to byl taky jednu dobu docela velký trend, až teďka možná do takových těch různých jenom linek a takových možná jako jemnějších tetování. Takže samozřejmě to má nějaký vývoj, A mě napadá, jestli třeba i za tebou chodí lidé, kteří tam mají třeba nějaký čínský symbol nebo jenom nějaký tvar s tím, že by to chtěli změnit.
1: Jo, jo, jo, tak ono to byla taková ta doba těch 90. a rok 2000, to byl úplně doba špatných kérek, špatný realistiky, tribaly a všechny tady tyhle ty latinský nápisy Carpe Diem přes celý předloktí, že jo.
0: Přesně to jsem myslel.
1: No, tak to jako prostě byla taková éra, kdy se tady tohle to jako hodně rozmohlo, ale jako lidi, hele, lidi mají vkus různý, takže některým se to líbí doteďka, já osobně to úplně moc nepreferuju, pak jsou samozřejmě lidi, co si to tehdy nechali udělat, teďka se trošičku klepou po čele, ale to už člověk s tím neudělá, člověk to musí přijmout, že to prostě už tak je a maximálně to zkusit nějak třeba vymyslet a udělat z toho něco jiného. Dá se s tím vždycky pracovat, ale ne všechno je úplně reálný, třeba přetvořit do té představy, jakou ten člověk má, že si třeba myslí, že má tetování, co má 7 cm a přetetuješ to něčím, co má třeba 8 cm. To je jako většinou musí tam být ten prostor na to, aby to bylo vlastně čím překrýt. Samozřejmě potom ještě i jako skrz to vybarvování, jak moc je to černý a to takový hodně individuální. No. Ale ty styly, jako ono, když to vezmu z toho historického hlediska, tak ono takhle tak jako takový to, když to fakt začínalo, jako to tetování, jak už ho známe ve finále jako dneska, tak to byly právě ty tradiční tetování, takový ty námořnický a i ten japonský traditional, až se to právě převinulo do všech různých jakoby stylů, ale řekla bych, že z tady toho právě, z toho old schoolu jako takovýho právě jako vzniklo tady tohle to všechno.
0: Nemáš třeba pocit, že v roce, ty jsi říkala 2000, teď je 2021, tak třeba v roce 2040 si budou taky lidi klepat na čelo, co si nechávali vytetovat?
1: Jo, to určitě, to je, já si myslím, že je to právě dost pravděpodobný a myslím si, že to třeba takhle tak bude jako určitě se spoustu stylů, ale myslím si, že třeba když to fakt řeknu, že třeba právě u toho tradičního, jak byli právě ti námořníci a Sailor Jerry a takhle, tak to je něco, co fakt je už tady přes 100 let skoro. Že to je něco, co tady fakt jako je a myslím si, že to je něco, co jako, když to řeknu, jako tak nějak to pojmu trošku metaforu, že to nevybledne, jako v té kultuře, že to tam už si pro to svoje místo jako prosadilo, ale samozřejmě pak prostě budou další a další styly, který si to neprosadili a který budou se za 20 let lidi koukat jako ježiš, co si to nechal vytetovat, stejně jak to je teďka třeba s těma tribalama nebo takhle tak.
0: A ty bys si třeba vzpomněla na nějaké netradiční přání, co za tebou někdo z klientů přišel, že by si chtěl nechat nakreslit nebo vytetovat?
1: No, netradiční. No, jako jich dost bylo, ale takový, co mi tak jako utkvělo v paměti, bylo asi, když mi psal jeden klučík, jestli bych mu nepotetovala pohlavní orgán. A když jsem se ho ale jako zeptala, že mi přišel takový mladinký, tak jsem se ho právě ptala, jakoby kolik mu je let, že chce jako takovou tetování, tak mi řekl, že mu je 16. Tak to jsem říkala, že to je asi trošku pitomý, že to asi dělat nebudem, ale jako ono jako něco, co pro mě třeba může se zdát jako blbost, že si chce někdo vytetovat, tak zase to pro někoho jako může mít jako úplně jiný význam, takže se to snažím fakt jako nesoudit a brát to, jak to ty lidi jako cítí sami, ale samozřejmě, když je to třeba pro mě jako nějakým způsobem až jako nevkusný, tak se jim to snažím vyvrátit spíš a jakoby z toho hlediska, že jim řeknu, hele, tohle, co nechceš mít na sobě, to je blbý. Nekonečno přes celý předloktí s ptáčkama, to je přece pitomý, to nedělej. Takže, a takových jako bylo to. konkrétní příklady to už asi jako nevyjmenuju, přece jenom už se mi to tak trošičku už jako nakupuje tady tyhle ty případy, ale určitě takový byly. A spíš si jim to pak snažím říct jakoby na rovinu, že tohle to pro mě není úplně atraktivní. A buď to ten člověk pochopí a nechá si poradit. A já si vždycky to snažím vzít tak, že třeba hele, myslím si, že by se to dalo prostě pojmout jinak a vymyslet něco lepšího, zajímavějšího. A buď si právě takhle se člověk nechá poradit, řekne jo, tak můžeme vymyslet něco nového, něco jiného. A nebo prostě řekne, že ne a nechá si to udělat někde jinde. Hmm. Zase nechci u sebe ani tlačit přes koleno, abych měla jakoby tetovat něco, co by mě úplně nenaplňovalo zase jakože z téhle stránky, že aspoň jako jo, je to práce, nemůžu si vždycky úplně vybírat to, co budu tetovat, přece jenom mě to živí, musím platit nájem a další nájem a Bůh ví co všechno, ale je tam taková ta hranice, co prostě přes kterou jakoby nejdu, kdyby mě se to osobně mělo prostě příčit, tak prostě to nevytetuju, než abych jakoby to měla jenom hnát skrz tu finanční stránku.
0: Mě právě ještě, jak jsem se ptal na tu otázku, tak napadlo právě, čas od času se určitě může stát, že si třeba někdo nechá vytetovat něco z heců, nebo že prostě prohraje nějakou sázku.
1: A že jich bylo.
0: A jo, že přijde fakt s nějakým jako stupidním nápadem, ale protože prostě třeba se o to vsadili nebo tak, tak už jako nemá na výběr. A nevím, nechá se tam třeba jméno kamaráda nebo jako prostě fakt blbost, takže to jsem si říkal, jestli takhle.
1: Ale ono to tedy tyhle stikerky třeba pro mě, nebo za mě osobně, i tak co jsem se bavila jako s těma lidma, tak sice jako třeba vypadají hrozně, ale má to takový ten příběh, takový to něco, že jako já mám taky pár takových punkových kérek, co jsme tetovali v klubu v 5 ráno a všichni byli víc slivovice než člověk, ale zase na to tak jako člověk podívá a řekne si, ježiš, je to sice strašný, ale má to takový ten příběh a pak to už je jenom na člověku, jak si to samozřejmě dál bere, ale já osobně to beru tady takhle. Tak.
0: A máš třeba nějaký tetování, který ho jako lituješ, nebo který si říkáš, že hele, bez toho bych se obešla?
1: Jo, to určitě. Jako já teďka už jak prostě mám takový to postižení z práce, že prostě já už chci teďka mít na sobě jenom fakt pěkný tetování. A takže, ale je jasný, že asi když prostě, jak jsem třeba říkala, že první kérka byla na ručníku a druhá kérka vypadala podobně, tak jako by to mohlo být lepší a klidně bych jako byla, nevadilo by mi, kdyby to bylo esteticky trošičku jako hezčí, ale tak s tím se nedá nic dělat, nebo jako dál, zatím ještě k tomu nemám tu potřebu to nějak měnit.
0: My jsme se bavili, když zmiňuješ, co se s tím dá, nedá dělat, tak to, že se vlastně to tetování může časem přemalovat, nebo samozřejmě v momentě, kdy bledne, tak ho vlastně znova zvýraznit. Ale co když se někdo rozhodne, že už prostě se mu nelíbí, nebo že to byla fakt jako kravina, tak si řekne, hele, chtěl bych to prostě smazat, nebo vlastně existuje nějaká metoda na to, jak to tetování odstranit z té kůže?
1: Určitě vlastně. Mně teda, co se týče úplného odstranění, je známý jenom jeden způsob, a to je laser. Možná existuje i něco jiného, ale nejsem si toho upřímně vědomá, takže si nemyslím. Ale laser, no. Ale tam je to, ono je to takový ošemetný. Nechci úplně jakože říkat, co a jak je, protože upřímně s tím nemám úplný zkušenosti. Nemám v tom takový rozhled. Ale co mi tak jako přijde, takže ten laser, on tu barvu rozpouští. Ono vždycky chodíš na několik sezení, záleží samozřejmě, jak je to velký to tetování, jak je to tmavý, jak vlastně moc velká plocha, že jo, tam je zasažena. A chodíš na několik sezení a ten laser ti tu barvu v tom těle postupně rozpouští, ale ta barva ve finále nemizí. Ona prostě, mně přijde, že ono vždycky tam je pod tím pak takové jakoby modřinka, že to tam takový, že sice to tetování už tam není, ale je tam takovej flíček, že to prostě vždycky jde vidět, že tam něco bylo. Ale to už záleží, fakt záleží a jako na tom právě jako jestli to bylo něco velkého nebo ne, jako když to bylo něco maličkého, něco jenom nápis nebo linečky prostě jenom, tak to jako moc nevidět, ale když to fakt byla prostě třeba začerněná plocha, tak mi jenom logicky nedává smysl, že by to zmizelo úplně, protože přece jenom ta barva obsahuje pigment a ten pigment tam je furt, ono se to sice jakoby rozpouští, ale prostě ono v té kůži ti tak či tak něco zůstane, takže prostě jediná možnost je přemýšlet u toho, když se člověk nechá potetovat. A nebo samozřejmě, což si myslím, že je jakoby nejlepší varianta za mě, pokud teda nejseš v tom stádiu, že by si to tetování nechtěl úplně, tak je za mě lepší jít třeba párkrát na ten laser, aby to tetování nebylo tak tmavý a přesto si dát něco hezčího, něco jako prostě esteticky lepší.
0: Jasně, co se bude v té údané době tomu člověku líbit a s čím bude spokojený.
1: Samozřejmě pak ale musí nad tím přemýšlet, že jo, jakože když si pak jako přesto dá něco, co se mu zase přestane líbit, tak to je pitomý. Jako to se mi stalo, že jsem takhle se k holčině předělávala kérku, dělali jsme takový blast over, to jsou jakoby kérky, přes kérky, že jakoby máš světlejší kérku, prostě nějakou třeba jemnější, když se někomu nelíbí nebo chce to nějak obnovit, tak se přesto dá něco jakoby výraznějšího. Jsem si říká blast over. A dělali jsme vlastně tady tohle. To fakt si myslím, že se mi to i jako povedlo a pak jsem se bavila s kamarádem, no, jako co má právě, co tetuje a má laser, tak mi říká, no, hele, jako teďka mi od tebe přišla holka. Říkám, co, jako, jaká? No, na laser přišla. Říkám, no a jako s čím přišla? Ona, no ty si udělala takový pěkný blast over, ale prostě neměla to ani zahojený a už si to chce nechat vylejzrovat. Říkám, tak to je blbý, to je prostě, to tě až pomalu tak jako nasere. Ale tak říkám, jako člověk si to musí promyslet, protože zase jako vidíš, jako z praktického hlediska to nedává smysl. Už tam máš jednu kérku, přesto si hodíš ještě jednu kérku a pak jako to vylejzrovat, to jako k čemu to je, to prostě je úplně akorát si tak jako zasahuješ zbytečně do těla, což bys dělat nemusel, kdyby si víc přemýšlel. Ale zase na druhou stranu někteří lidi to asi potřebují, tak se aspoň jako poučí a pak právě budou nad tím trošičku víc uvažovat.
0: Ale doporučení teda zní, že laser není zmizíka.
1: No, není. Ono jakože zase, když si to vezmeme prostě, i když jsme byli děcka a měli jsme něco vyzmizikovat právě z toho pera, tak tam vždycky něco zůstalo. Že prostě vždycky aspoň tam šlo něco vidět, takže právě stejný případ si myslím, že i u tady tohoto, že lepší alternativa mně osobně přijde to trošičku třeba zesvětlat právě tím laserem, když je to třeba moc tmavý a pak přesto něco hodit. Něco sympatičtějšího.
0: Hodně skloňované téma je taky tetování u takových těch společensky významnějších profesí. Namátkou to můžou být třeba učitelé, lékaři, nebo třeba i letušky s tím mají bývají problém, že vlastně ti to vyloženě třeba nemohou mít, když se hlásí na tuto profesi. Tak by mě zajímal hrozně tvůj vlastně pohled tady na tu problematiku, nebo to téma vlastně obecně, které se řeší na veřejnosti, jestli třeba potetovaný lékař, jestli to působí hůř, ano, ne.
1: No. Hele, já v tom mám názor jasný. Já si myslím, že to, jak člověk

0: zasazovat ten svůj názor a tak trošičku, já vždycky proti tomu strašně bojuju, já jsem taková jako nějaký revolucionář tady tomhle tam, ale sem tam tetuju i jako některý zdravotní sestry, sem tam přijde i nějaký doktor, ale bohužel prostě u nás je to ještě takhle, takže prostě ne, vojáci nemůžou mít tetování, policajti taky ne, doktoři taky jako, to, u nich je to asi jedno, ale spíš se to asi úplně moc jako nenosí, ale jako stejně ty lidi na ty tetování chodí, jenom prostě to třeba pak musí zakrývat. Je to blbý, že prostě je to něco, co si ta společnost furt nese. Myslím si, že už zrovna dneska, když už se jako řeší věci jako gender problematika a takhle, tak si myslím, že právě jako tetování na někom by už dávno mělo být překonaný, že přece jako to, že někdo potetovaný, tak nesnižuje kvality. Ale to už prostě je jenom o lidech. Aspoň mě třeba osobně, kdybych v tom měla hledat nějaký pozitivum, tak to beru tak, že když mě prostě třeba, když se na mě někdo kouká skrz prsty, jenom skrz to, že jsem potetovaná, že se mi to fakt párkrát stalo a i třeba přímo u toho doktora, že jako se tak na mě dívali úplně jako Ježíš Maria. Bůh ví, že kdybych měla být nějaký feťák nebo něco, tak zas mě to obohacuje asi tím stylem, že si asi jako přijdu tak jakoby bohatší duchem než ten člověk, protože mi to přijde takový jako chudý, tak jako odsuzovat jako někoho na základě právě toho vzhledu jako takovýho.
1: No, bez pochyby je to takový povrchní, je to stejně jako když třeba někdo se někomu nelíbí, že tak odsuzuje na základě vzhledu jako fyzického. Ale já bych možná ještě třeba zůstal u toho lékaře, to je takový typický třeba příklad. Jestli je tam skutečně pořád ten předsudek toho, že v momentě, kdy ten lékař si třeba vyhrne ten plášť, nebo něco dá rukavice, cokoliv, a má tady třeba nějaký tetování, tak že ty lidi, nechci říct, ztrácí důvěru, ale působí to třeba trošku jako negativně. Přitom to absolutně nemá nic společného s tím, co ten lékař má v hlavě, co umí, jaký má zkušenosti a tak.
0: No, já si myslím, že tohle jsou už jako zrovna třeba u těch doktorů, takže to spíš odsuzuje asi starší generace. Babičky, dědečci a takhle. Tak myslím si, že třeba generace našich rodičů už je s tím takhle se nějakým způsobem jakoby vyrovnanější, že ale ta starší generace asi jako si v tomhle tom ten názor ještě nechává trošičku ovlivňovat. Ale to je jako fakt o lidech. Zas prostě jde o ten přístup toho člověka. Přece jenom jako jde sice to tetování vidět, ale zase jako ve finále bez tak, kdyby ho ten rukáv právě nevyhrnul, by ten člověk vůbec neviděl žádný rozdíl. Ale fakt je to jenom o té společnosti. Zrovna tady v Česku je to ještě takový trošičku, přijde mi jako netolik otevřený tady tohle téma, že jako jo, je to super, všichni už tady skoro každý druhý prostě má třeba nějaký tetování, ale furt jako co se týče tady těchhle těch oborů, je to ještě takový prostě křížek zakázaný, nebo ne zakázaný, ale prostě není to tak jako otevřený tady tomu. Ale myslím si, že se to změní, je to jenom prostě otázka času. Ve finále prostě je to celkem nedávno, kdy se říkalo, že kérky mají jenom násilníci a kriminálníci a motorkáři a členové gangu a jakuzi a tady těch koncích věcí, takže já věřím, že to určitě prostě chce jenom část a myslím si, že právě když jediný jako způsob, jak právě tady tyhle ty stereotypy jako zlomit, je ten, že právě ty lidi jako se nebudou bát toho jít právě třeba na to tetování a pak právě budou ochotní dokázat ty svoje kvality, i když prostě to tetování mají. Protože přece jenom, jak jsem řekla, to tetování neovlivňuje ty kvality toho člověka jako takovýho.
1: Napadla by tě třeba profese, kde to tetování by mohlo být jako na škodu, že ty kdyby jsi šla, a teď nevím, třeba do banky, nebo zrovna letuška v letadle, nebo někdy, kdyby tebe to vyloženě třeba jako iritovalo, že ten člověk je třeba nějak pomalovaný.
0: Hele, mě oficiálně, teda oficiálně, mě by to vůbec jako asi nevadilo všude, mě by jenom vadilo, kdyby ty tetování měl špatný. Na to bych se jenom koukat nemohla.

0: ať už je klidně letuška, ať je klidně a je pilot, to je jedno, jenom aspoň měj ty tetování pěkný. Takže jako jo, za mě osobně fakt jako v tomhle jsem fakt vůbec nevidím jako problém nikde. Možná třeba ani tam ne, jenom jako vím, že třeba učitelky ve školce třeba takhle tak jako mají s tím taky někdy nějaký takový problém, že mi říkají jako skrz rodiče a takhle tak. Já osobně jako bych v tom problém samozřejmě neviděla, ale vím, že třeba jsem se takhle tak jako bavila, že tady téhle problematice taky čelí.
1: Ano. Takže asi je potřeba, aby prostě tak ty generace odrostly a třeba teďka ty aktuální nebo mladí nastupující, tak ty už jsou otevřenější.
0: Jo, určitě. Přece jenom pro některý lidi je to taková ještě neobjevená prostě část tedy tohoto světa. Je prostě dřív, prostě fakt 50 let zpátky, ten život tady byl úplně jiný, úplně se to obrátilo prostě o 180 stupňů a je jasný, že prostě některým lidem se ty změny přijímají hůř a nechcou třeba tolik tomu věřit, nebo jsou nastaveny z nějakých prostě dřívějších standardů, třeba výchovy nebo takhle, tak je jasný, že se to ten člověk jakoby v sobě nese, to je úplně podle mě naprosto pochopitelný, ale to už prostě fakt je to o každém. Moje babička se taky dřív jakože hodně těžko smiřovala s tím, že aj jako tetuju a že jsem nakonec nešla na školu a tak, ale myslím si, že pak sama jakoby pochopila, že to vlastně není nic špatného.
1: Babičce bys udělala tetování?
0: Jo, moc ráda.
1: Předpokládám, žádný nemá zatím. A tetovala jsi třeba někoho, já nevím, z rodiny, nebo to bavili jsme se o kamarádech?
0: Jo, z rodiny, jo. Z rodiny teda jenom jednu tetu, jinak jsou všichni spíš jako antitetovací typy. Jsem si to tam tak jako prošlepovala, tu cestu tím trním, ale jako už jakože všechno v pohodě, ale tetování nechcou. Jenom jednu tetu, spíš jsem prostě tetovala vždycky jako spoustu třeba rodičů od mých kamarádek a kamarádů a spíš takhle, tak a to je skoro taky rodina, ale jako z rodiny pokrevní fakt jenom jako teda jednu moji tetu.
1: A já určitě nemůžu opomenout taky téma ceny, protože tam si myslím, že budeš mi taky čím přispět tady do toho našeho povídání. Co třeba ovlivňuje tu cenu? Samozřejmě asi kromě velikosti, to je taková jako první logická věc. Tak jak se to třeba vyvíjí, já nevím, u nějakých menších tetování nebo naopak třeba potom velkých, kolik to tak jako třeba může stát?
0: No, takhle, já upřímně s tou cenou ještě trošičku bojuju. Spíš se to tak učím. Mě strašně dlouho dělalo problém naučit se třeba říkat o ty peníze, i když jsem třeba věděla, jakou tu hodnotu to měla. Takže to je jeden faktor, který bych právě chtěla zmínit, že si myslím, že spoustě lidem jako dělá problém si třeba o ty prachy i jako říct. Ale co se týče, jako když tady tohle se dáme stranou, tak samozřejmě vždycky je nějaká základní cena, pod kterou jako ten tater nejde. Nebo většinou je to 1000, 1500 plus minus. Každý to má jinak. A pak už se to odvíjí od vlastně času, složitosti, umístění, třeba barevnosti a i každý to má fakt nastavený jinak. Tohle jsou třeba zrovna ty moje kritéria, podle kterých to pak jakoby hodně určuju tu cenu jako takovou. Hodně záleží i upřímně na tom, jako třeba i na té komunikaci s tím člověkem. Že prostě si když si říkali s jedním kamarádem, co to je úplně, no. To já jsem mi říkal právě, to já jsem si zavedl takový poplatek, když je někdo debil, tak mu dávám vždycky 5 kg nahoru, což se někdy vyplatí mimochodem. Ale jako základní ty kritéria jsou prostě ta velikost, složitost a umístění. Ono je to hrozně individuální, protože ono si člověk třeba někdy řekne jako, tyjo, jsem platil za tuhle tu malou kérku tolik a tolik, ale třeba si už neuvědomuje třeba to, že na tom místě se to úplně blbě tetovalo, že ten si dělal úplně maličkatou jehličkou, ten jonkou, kterou děláš úplně pomalu mikročárečku po mikročárečce a pak z toho vytvoří něco velkého, že jo. Takže tohle se bych řekla jako takový kritéria, co jsou asi jako ty nejzákladnější.
1: A ti klienti jsou srozumění s těmi cenami, nebo se třeba snaží jako smlouvat? A...
0: No tak jako samozřejmě se takový našli, ale myslím si, že teď už mám jako naštěstí to, jako to nastavené tak, že ty lidi jsou s tím fakt jako v pohodě, že jdou prostě na to tetování s tím, že jsou ochotní za to zaplatit. Dřív, když jsem začínala, tak jako kolikrát lidi řešili třeba 500 prostě a to už si jako poklepeš na čelo, řekneš si, ty však za 5 kg nemáš pomalu ani tričko a řešíš jako kérku za 5 kg, co bys měl mít na celý život, že jo. Ale teďka už je to naštěstí jako v pohodě, že mi spíš jako přijde, že kolikrát úplně, co tak málo a já no, ale tak to je zase takový to moje, s čím boju, říkám právě s těma penízema, jako že si o ně říkat, ale zase jako snažím se to dělat jako takový friendly, přátelský a zase jako si to nepřeceňovat, a, ale zase ani jako strašně důležitý je se i nepodceňovat, jakože fakt právě ocenit tu svoji práci, člověku se dělá líp a ty lidi si myslím, že to pak na tebe vrhá taky jiný světlo, když jsi jako dostatečně sebevědomý na to si říct prostě jo, tohle to stojí tolik a tolik prostě a tolik za to chci. A myslím si, že se to jako fakt vyplatí. Nemyslím to jenom jako z toho finančního hlediska, ale fakt jako z té klientely, že prostě si tě pak víc začnou vážit.
1: Určitě. A odpadnou ti logicky takový ti právě, co se snaží smlouvat.
0: No, špekulanti.
1: Přesně tak. No, já mám dokonce pocit, že na Instagramu jsem kdysi narazil na nějakou tu stránku nebo profil, kde právě fotografové, myslím, že se to nějak nešlo by
0: nešlo
1: levně.
0: Nešlo by se levně, jo.
1: A tam si právě sdíleli různé konverzace a tak se řešili jako s lidmi, kteří chtějí nějaké fotky. Yeah. To mě právě zajímalo, jestli i mezi Tater
0: je
1: nějaký
0: Je taky takový profil, jmenuje se to Nechci tetování. Taky mi tam otiskli pár konverzací.
1: Jo, měla jsem nějak.
0: Jo, vlastně, jak jsem kdysi dělala rozhovor právě, tak to bylo aj jako trošku zmířený a je právě přímo na tady tuhle tématiku takových těch blbých keců, jak se objednat, neobjednat na tetování, takže jako aj takový profily jsou taky jako na Instagramu, no.
1: A čemu bys třeba doporučila se teda vyhnout, abychom takhle nenaštvali Tatéra hned ze začátku?
0: No vyhnout, no tak jako přijď včas, nechoď moc brzo, nechoď moc pozdě, umí se. To se hodí. Věř mi, to se hodí jako tohle. Jako. A prostě řekla bych asi pro mě jako takovej nejzákladnější, jak mě nenasrat, tak je fakt ta komunikace. Já si na té komunikaci strašně zakládám, ať už je to v tom tetování, nebo fakt i když už něco řeším, něco s někým jiným, prostě chci si někde něco, nevím, zařídit, objednat, nakoupit, blablabla, tak nechat vyrobit, tak prostě fakt mi jde vždycky o tu komunikaci. A to je prostě podle mě klíč k úspěchu. Jestli člověk jako má přijít pozdě, tak ať přijde, ale ať to řekne. Každému se to stalo, ale prostě musí to říct, musí ti to dát vědět, a ne, že ty tam sedíš a čekáš a hledíš do zdi a píšeš a on ti neodepíše, tak si říkáš, tak jako po 20 minutách, hele, tak dám tomu ještě 5 minut, prostě není tady a už si pomalu balíš věci, protože zase přece nebudeš tam čekat jako 3/4 hodiny, než jako přijde zase jako odsaď pocaď a už si pomalu balíš věci a on najednou přijde, že jo. A to už ti tak jako, už prostě ti tak jako pokazí tu náladu. Takže fakt jako řekla bych, že ta komunikace je nejzákladnější a hlavně aj, já si hrozně zakládám aj jako na tom stylu, jak mě vždycky třeba jako píšou, že jsou lidi, co ti napíšou, za kolik tetuješ? Nenapíšu ti prostě jako aspoň nějakou zprávu, co má hlavu a patu, prostě oslovení, pozdrav, jako základní prostě slušnost. prosím, děkuju, ahoj a prostě ti napíšou z ničeho nic, prostě ti pošlou fotku, za kolik by to bylo. To logicky prostě, já nevím, já jsem v tomhle jsem taková hodně striktní, že prostě fakt jako tohle je pro mě hodně hrozně základní prostě aspekt, který mi tady tohle se všechno hrozně ovlivňuje a i potom, jestli toho člověka třeba vůbec přijmu.
1: To mě právě vystavila tahle otázka, jestli vůbec třeba na tohle píšeš.
0: No, prostě. já většinou, já jsem taková strašná, v tom já lidi strašně moralizuju někdy, jakože já mám takový nějaký divný tady v hlavě, mě to vždycky tak svrbí a já mám hroznou potřebu mu říct, hele, nechovej se jako debil. Takže většinou jako na to napíšu něco ve stylu ahoj, příště bys mě mohl aspoň třeba pozdravit a nějak sformulovat tuhle tu zprávu, že jo. A prostě buď to člověk jako překousne, tady tohle, to, že jsem ho musela nějakým způsobem uzemnit a řekne, jo, promiň, v pohodě, můžeme se třeba domluvit, anebo pak už neodepíše. A zase, jako když už neodepíše, tak mě to upřímně ani netrápí, protože zase, jako nechceš, aby ti tam chodil někdo prostě, kdo se s tebou neumí ani normálně bavit, ano, neumí tě normálně oslovit. Jakože fakt mám většinou prostě, když už, jako vždycky si říkám, že třeba dřív prostě se mi stalo, že mi třeba čas od času na ten termín někdo nedošel. Nedal ani vědět, ale teďka prostě, když se na to podíváš zpětně, tak si říkám, že ve finále je jako dobře, že tam nedošli, protože tam nechceš, aby ti tam chodili dementi. Prostě chceš, aby si tam měl v pohodě lidi, se kterýma ti bude příjemně, přece jenom prostě tam seš s nima nějakou dobu a nechceš, aby to bylo jako napjatý. Aby se tam s nima jako prostě cítil dobře, to prostě je základ.
1: No a během toho tetování, jestli bys mi přiblížil, jak to vlastně probíhá, jestli si třeba povídáte, nebo jestli ty se prostě soustředíš, že chceš mít klid, nebo jestli ten člověk nějaký věci, co by neměl dělat, třeba se mu zvrtět, nebo...
0: No, to je důležitý, nevrtět se, ale tak jako probíhá to. Já mám někdy náladu si povídat, někdy jsem taková trošičku... ne, sociálně, trošičku autista, mám tam takový někdy náznaky trošičku takovýho malinkýho autistáčka a tak si tak jakože jenom prostě tetuju, ale vždycky se to snažím samozřejmě brát tak, aby jako ty lidi z toho nebyli nervózní, prostě snažím se s nimi jakoby komunikovat prostě v pohodě, vždycky jim nabídnu třeba, jestli chcou vodu, čaj nebo něco, vykomunikujeme spolu ten návrh a pak vlastně se to připraví a jdeme tetovat. Většinou, když tetuju, tak je pro mě pohodlnější se k tomu soustředit, jakože, protože když se s něma povídám, tak mi to trvá třeba dvakrát tolik. Což jako jo, já si někdy s něma fakt moc ráda povídám. Já ji samozřejmě na úkor toho času, že jako s některýma lidma si prostě fakt tak jako padneš do noty a úplně vždycky jako máš radost, že ti přijdou znovu a tak se jako zeptáš, jak se mají, co novýho v jejich životě. Ale ne, vždycky prostě mám na to náladu a nechci právě, aby to ty lidi brali tak, jako že by to bylo něco špatného, jenom prostě není den jako den a prostě nebrala bych to vůbec tak, že bych tím chtěla někoho urazit, že bych to bylo, že bych měla něco proti někomu, nebo že by se mi nějakým způsobem nelíbil, nebo tak. Je to fakt jenom o tom, že prostě třeba někdy jenom prostě mám náladu si prostě tak jako jenom zabrat do těch svých myšlenek a prostě si to tam tvořit jenom spíš jakoby v té svojí hlavě a na té kůži. Že to, je to fakt prostě podle toho, jak se vyspím.
1: Je pro tebe třeba náročnější ta práce fyzicky anebo právě psychicky? Protože to je třeba několik lidí, že? Nebo tam...
0: No, ono jako fyzicky, ono takhle, fyzicky je to samozřejmě taky náročný, i když ono se to nezdá, že prostě si člověk třeba řekne vždycky, ježiši, tak si teďka byla v práci 4 hodiny a pane bože, co to jsou 4 hodiny, ale ono právě jako ten člověk, jako já vždycky, jak se na to soustředíš, víš, jakože fakt prostě máš ten mozek zaplej prostě na 100%, nebo já jsem hrozný perfekcionista, takže já prostě úplně to hltám prostě, abych to jako někde něco neudělala špatně, takže fakt prostě mi ten mozek svítí jako lampička. A táhnu, dělat všechny ty detaily a tak je to jako náročný. Jak právě jako z té psychické stránky, že tě to právě jako takhle tak jako vyšťaví a z fyzické, že tě to pak právě jako, že ta hlava samozřejmě působí i na to tělo. Takže kolikrát jako přijdu prostě z práce úplně vyflusnutá, dám si šlofíčka a pak můžu zase něco dělat. Samozřejmě není den jako den, ale ono se to nezdá. Jakože fakt dělala jsem jako všechny druhy brigád, na co si vzpomeneš, prostě na akcích do 8 do rána, prostě, kde jsme udělali Bůh ví kolik objednávek za večer, prostě 12, 20 hodinový směny jsem tam některý měla, ale kolikrát to nebylo tak moc jakoby únavný, jak právě to, že se máš třeba na něco 3 hodiny jako 100% soustředit. Že prostě fakt jako jenom dávat pozor a soustředit se na to, aby si to jako nepokazil. Vždyť. A jak to udělat jakoby líp a takhle, takže co nejlepší, jako snažím se to fakt prostě, já to beru jako, že to je ve finále můj podpis jako na těch lidech a nechceš přece jako si sám a jako sobě přece zanechávat jako špatný jméno. Takže proto by právě člověk podle mě měl to chtít udělat co nejlíp.
1: To bez pochyby, minimálně. Já bych to chtěl v momentě, kdy budu sedět vlastně no, tam u tebe.
0: Právě. Já vždycky úplně jako, jak mi to tak trvá, já vždycky úplně, no promiň, já úplně si to tak jako celý očistím a všichni jako, no už to máš hotový a já jenom, ještě ne, promiň, jsem prostě fakt jako perfekcionista, jo, tak to je v pohodě, to je dobře, to buď. Pak ještě než to vyfotím, to si vyfotím takových 70 fotek, vyberu z toho jednu, takže kolikrát ani tu ne. Takže, ale lidi už si tak na to zvykli, asi bych řekla, že to je v pohodě.
1: Tak určitě je to lepší, než kdybys naopak chtěla být co nejdřív hotová, že už ti tam někdo čeká třeba no, další určitě. A prostě to třeba, nechci říct, že odflákla, ale prostě rychle dodělala a
0: šla
1: zase na dalšího člověka.
0: Právě.
1: A kam třeba si jdeš odpočinout po té práci, kromě teda šlofíku, který si zmiňovala, ale já nevím, když třeba do přírody, jak vlastně relaxuješ?
0: No, relaxuju. Asi jako nejvíc ta příroda, já nevím, já mám takový zvláštní spojení asi s tím světem kolem a vždycky prostě, ať už jdu s někým, nebo vezmu jenom psa, tak se jdeme někam projít a je to prostě takový to, že fakt dáš jenom sluchátka do uší a jdeš se projít a vypneš a prostě někdy to sice vypnout úplně nejde, ale tohle se pro mě asi takový nejpříjemnější typ relaxace, než třeba, že bych měla jít, nevím, někam na pivo nebo takhle, tak spíš prostě tohle, co mě dobíjí úplně, jak kdyby si měl zapojit telefon na nabíjení, tak já si jdu někam do lesa a jenom v té svojí autistické hlavě a je to takový příjemný.
1: A jsou třeba nějaké způsoby, jak se vlastně Tater může třeba dál rozvíjet, a posouvat, vzdělávat, učit se?
0: Určitě. Jako tohle je cesta, kterou může žít celý život. Takže celý život vlastně máš na to, aby ses mohl zdokonalovat. Já nemůžu vůbec o sobě říct, že bych uměla to, co dělám. Jakože jo, samozřejmě se to snažím dělat co nejlíp, ale furt je tam 100-kilometrová cesta ještě přede mnou. A nejdůležitější podle mě, jakoby, jak vlastně se rozvíjet, nebo jakým třeba způsobem jsem na to šla já, tak otravuju svoje kamarády, co už to dělají nějaký pátek. Mám kamaráda, co už fakt jako tetuje 20 let a tak už vždycky jako otravuju a posílám mu kérky. No, jak bys tohle s tou dělala? A co si myslíš jako o tom šejdování? A co si myslíš? A jak bys to tady tohle s tom? A co bys řekl? Ale chudák, jako si myslím, že musím být jako někdy dost otravná, ale myslím si, že to je jakoby jediný způsob, jakože ten nejlepší způsob prostě si fakt najít takovýho nějakýho, když se řeknu blbě, jako mentora, kterýho víš, že prostě ví, co dělá, že už má ty zkušenosti a tomu se jakoby oddat, nebo ne oddat, prostě s tou pokorou za ním jít a prostě poprosit ho o tu radu. A kritika je strašně moc, kritika je podle mě, za mě teda osobně nejvíc, co mi vždycky jakoby nejvíc dalo, tak byla kritika. Jsou lidi, co samozřejmě kritiku neumí přijímat, ale já vždycky právě jsem jakoby chodila a podívej se a zkritizuj mi to, řekni mi, co by si mi prostě udělal, co bys udělal jinak, jak bys to, je to dost hluboko, nebo málo, nebo tohle, nebo víš, jak jako člověk musí nejdřív posrat pár tetování, než se k tomu dopracuje tak, jak by to mělo třeba vypadat. To je přirozený. Žádný učený z nebe naspadl. Ale člověk fakt musí mít ten motor, prostě se to fakt chtít naučit. Fakt vzít si tu kritiku a mít vlastně ten chtíč vlastně se to naučit pobrat ty zkušenosti, jenom si to střádat jako všechno do jednoho velkého batohu, co si nosíš takhle na zádech tou cestou.
1: A co u těch tetování, který, jak ty jsi říkala, musí člověk nejprve jako pokazit, než vlastně se to naučí, a přece jenom je to fakt věc taková dlouhodobá, že to není třeba jako pizza, kterou prostě, když se ti nepovede, tak uděláš další. Tak víš, co se pak jako třeba může jako odehrávat mezi tím klientem nebo tím tvým člověkem, kterýho máš vlastně na tom lehátku a tebou, když se ti to třeba jako nepovede?
0: No, tak jako takhle, já když jsem si říkala, jako že jo, učím se tady nějakou takovou tu techniku, třeba právě to, jak hluboko a jak to píchnou a takhle, tak to jsem fakt zkoušela spíš hlavně na kamarádech, kteří věděli, do čeho jdou. Že jsem fakt vždycky jim řekla prostě jo, já se jako tady tohle co učím a buď prostě do toho nešli, nebo šli, jako věděli to prostě. Zase když už jsem si pak začala brát jako lidi cizí, tak už to, co po mně chtěli, tak jsem si vždycky byla jistá, že jim to aspoň prostě jako vytetuju v nějaký kvalitě. Že to nebude jako něco, co by se jim, nevím, za měsíc rozpilo a byli by z toho nešťastní, že zas prostě jsem nechtěla jako prostě dávat tu službu někomu, kdo by třeba pak z toho právě mohl být jako nešťastný. Samozřejmě může se to stát, že prostě něco pokazíš, že jako jsme lidi, nejsme stroje, je to lidský prostě něco pokazit. Ale pak už je to zase na té komunikaci, jak si to prostě mezi sebou jakoby domluví ty lidi. Může ti říct zákazník, jakože jo, v pohodě, nějak to prostě spolu vymyslíme, ozvu se ti třeba, nevím, příští rok nebo něco, jako fakt cokoliv. A nebo pak ti tam může přijít nějaký, kdo ti chce dělat třeba problémy a fakt je to prostě o lidech, jak si to jako mezi sebou nastavijou. Já jsem tady tohle z toho upřímně ještě nezažila, že by mě takhle se někdo konfrontoval s tím, že a co teď, tohle to se mi nelíbí, jak to budeme řešit, takže to nemůžu úplně posoudit z té vlastní zkušenosti.
1: Jasně, super, moc děkuji za tu odpověď, protože ty jsi mi vlastně objasnila to, že si to nejprve vyzkoušíš být na těch kamarádech, ale vlastně v momentě, kdy to máš už jako zakázku, tak jsi přesvědčena o tom, že tu danou techniku jsi schopná jako vlastně udělat dobře. A ne, že někdo přijde s nějakým obrázkem, řekl, no, ještě jsem to nedělala, ale pojďme to zkusit.
0: No, já jsem jako začínala fakt, jako když jsem začínala tetovat, tak já jsem třeba první rok a půl dělala úplně maličkatý tetování ve finále, co byly jenom linkový. Víš, že tam prostě ty linky se dají ještě nějak jako naučit prostě celkem rychle, když máš k tomu samozřejmě jako když se to chceš naučit, když prostě se fakt snažíš, ale takže jsem fakt dělala jako věci, co jsem si říkala, jako jo, to zvládnu prostě, ale kdyby tam za mnou někdo přišel prostě s tím, já nevím, chci tady realistickýho lva na rameno, tak prostě mu řeknu na rovinu, že prostě sorry, ale to dělat nebudu, nemám s tím žádné zkušenosti, ani to není úplně můj styl a radši to prostě řeknu takhle, tak než právě, abych pak měla řešit nějaký problém s tím, že někdo není spokojený.
1: A ty máš třeba nějaký motivy, který tetuješ ráda nebo radši a některý, který když někdo přijde, to je nějaký latinský nápis, tak se nevěří.
0: Jo, tak jako nejradši tetuju to, co si samozřejmě nakreslím sama, že jako dávám právě i na Instagram jako volný návrhy, co si tak nějak vytvořím ve svém volném čase, co mě napadne a někdo si to třeba vybere, že se v tom nějakým třeba způsobem vidí, nebo je mu to prostě sympatický, a nebo když třeba mi právě někdo řekne, že chce to a to a nechá mi tu volnou ruku a prostě nechá mě se jako na tom trošku vyřádit a vymyslet si jakoby co a jak a prostě mi věří, že jsou jako lidi, co říkám si, víš, že když už prostě někdo jde na to tetování, tak by tomu taterovi měl věřit, protože přece jenom ten tater ví určitě víc než ten člověk, jako co tomu nerozumí, že to třeba má mnohem rozsáhlejší nějaký umělecký prostě předpoklady, takže si to třeba dokáže víc jako představit, jak by to vypadalo na tom nebo na tom místě v takové velikosti proporčně tak a tak, kdyby tam bylo něco jiného nebo něco takového. Takže tohle je mi vždycky nejvíc sympatický, když právě jako mi někdo dá tu volnou ruku. Jako nerada moc tetuju takový ty, nechci říct jako jednoduchý věci, a já je mám ráda jako taky, jako že zase je to taková právě příjemná změna pro mě, ale zase když mi někdo prostě řekne, pošle mi obrázek z Pinterestu, jo, chci prostě, nevím, tady tuto souhvězdí a s kytičkama, tak si řekneš jako, tohle jsem zatím dělala jenom 48krát. Víš, že jakože prostě je to práce, takže prostě z toho jsou věci samozřejmě, které ještě vezmu, protože jak říkám, tak mě to živí, ale není to úplně takový to třeba, čím se prezentuju, co bych si přidala do toho svého portfolia.
1: No, rozumím tomu, ty vlastně to v ten moment jenom obkresluješ, jo, a není tam ta tvůrčí hodnota toho, co ty myslíš.
0: No, jako já si to třeba vždycky nějakým způsobem jako poupravím, ať to má prostě aspoň jako jiný, ať to nemá fakt, jako stáhneš, vytiskneš, nalepíš, že to se jako snažím těm lidem právě vždycky vyvrátit, ale není to pro mě umělecky tolik zajímavý, že se jako v tom nemůžu prostě a jako technicky, že prostě to máš vytetovaný třeba za 20 minut a co chceš dál jako na tom vymýšlet, tam si nemáš jako moc s čím pohrát. Ale každý mu se líbí něco jiného, takže jako proti tomu takhle tak jako nic nemám.
1: My jsme tady to téma otevřeli už i s některými hosty předtím, kteří třeba dělali nějakou, nechci říct ani kreativní práci, ale nějakou práci, řekněme, tvůrčí, a vybavila se mi teďka vlastně kadeřnice, kterou jsme tady měli, a kterou Marťu tímto i zdravíme, ale ona vlastně říkala taky, že má nejradši, když má jako volnou ruku v tom, že ona vlastně stříhá především ženy, dámy, takže si prostě nechají poradit, a ona samozřejmě, jak stříhá v podstatě každý den už několik let, tak třeba i podle obličeje a určitých rysů jako dokáže poznat, co té dané dámě by slušilo.
0: Určitě.
1: I když má teď nějaký účest, tak třeba pozná, už má proto ten cit, že by slušilo něco jiného.
0: Jasně, barva, všechno, to je jasný. No.
1: Přesně tak. Takže to jsem vlastně chtěl narazit trošku na to, na tu strunku toho, že vlastně i pro tebe je to asi nejlepší, že ty můžeš říct, hele, já bych si dokázal představit vybrat třeba i nějakou jako část toho těla a případně jsi schopna vlastně dodat nějaký návrh, nějaký pěkný otetování.
0: Určitě, který... určitě. Oni jako kolikrát lidi si právě jako v hlavě vytvoří něco, co mi pak jako napíšou, úplně kombinací něčeho, úplně chci, nevím, rybu a vedle ní, aby byla vlaštovka a zatím, aby byl medicimbál. A jsi jako vždycky na to tak jako koukáš, říkneš si jako úplně, že to nedává vůbec smysl, to prostě, to nemůže vypadat dobře, jakože v žádném jakýmkoliv provedení tohle je naprosto nesmysl. Takže jako je to určitě lepší si nechat od těch jako taterů prostě poradit, kteří proto mají právě přímo takový ten cit pro tu estetiku a ten v tu finální jako verzi toho, jak by to tam třeba vypadalo, než to má třeba jako někdo jiný. Kdo v tom třeba úplně nechodí každý den.
1: No hlavně já si dokážu představit, že v momentě, kdy teda k někomu jdu, tak už jdu k němu s nějakou důvěrou, že to znamená, že vlastně bych se neměl bát případně nějaký návrh jako akceptovat. Stejně tak, jako když jdu, já nevím, s autem do servisu, tak taky mu neříkám, jak to má dělat ten člověk,
0: no,
1: jo.
0: Přesně, přesně.
1: Když si nechám dělat skříň, tak taky důvěřuji tomu člověku, že já samozřejmě přijdu s nějakým návrhem, ale to provedení, tak prostě nechám na něm, protože s tím dělá každý den, takže si myslím, že tahle důvěra tam jako důležitá. No.
0: Přesně tak, jak říkáš. To je ve všem.
1: To je pravda. A ještě mi prozradí, jestli se třeba i inspiruješ. Ty jsi mluvila třeba o tom Pinterestu nebo internetu, nebo sleduješ třeba nějaký umělce zahraniční, nějaký hvězdy?
0: Jo, určitě. Já si myslím, že moje sociální sítě jsou především, když už někoho sleduju, tak je to mých 5 kamarádů a pak jenom spousta dalších taterů, od kterých se vlastně člověk jako může inspirovat. Dneska už je to... My to máme úplně všechno jako na stříbrném podnose. Pro nás je to všechno tak jako v finále tak strašně jednoduchý. Stačí si prostě zadat něco na internetu, prostě tetování takový a makový a hned ti vyjede prostě x tisíc obrázků. Takže tohle je ten benefit, co ta dnešní generace těch tatérů má, takže... Určitě se prostě inspiruju právě těma tatérama, co mají ty zkušenosti, co jejich práce se mi líbí, ale vždycky je hlavně důležitý to pak přetvořit prostě podle sebe. Že strašně moc lidí, jako je to dneska hrozně běžný, že strašně moc lidí kopíruje někoho, ať už je to třeba v tom tetování, anebo v něčem jiným. Je to všude, děje se to prostě den na denně, ale důležitý právě je jako se jenom inspirovat a nekopírovat.
1: Ideálně mít jako vlastně nějaký rukopis, který prostě bude autentický.
0: Určitě, určitě. Jsou i jako knížky a fakt strašně moc tady těchhle z těch jako pramenů, ze kterých člověk může čerpat dneska.
1: A možná bychom teda mohli případně prozradit, pokud někoho z našich diváků nebo posluchačů to vlastně inspirovalo k tomu, že by si chtěli nechat třeba další tetování nebo první tetování a chtěli by se ho nechat udělat případně od tebe. Tak jaká je nejlepší cesta se s tebou třeba spojit, domluvit, co pro to udělat?
0: No, mně osobně nejvíc vyhovuje, když mě někdo kontaktuje třeba přímo nejlíp na tom Instagramu, to mám asi takovou platformu číslo 1, anebo samozřejmě na Facebooku. Já si vždycky jako ty lidi zvu na studio až podle toho objednání, že jako nemám ráda, že by mi tam někdo přišel a chtěl se objednat. Já si s těma lidma radši prostě nejdříve vykomunikuju, co a jak chcou nebo nechcou a pak vlastně se domluvíme na tom termínu. Je to pro mě jakoby nejlepší. Vždycky bych chtěla, aby člověk měl aspoň teda nějakou představu, že mi lidi kolikrát napíšou ahoj, chci tetování, ale ještě nevím co. To je mi celkem k ničemu informace, protože já si to samozřejmě musím jako všechno zorganizovat časově a prostě, aby to všechno na sebe navazovalo. Takže pro mě je nejlepší právě, aby mi někdo napsal a pak už se buď můžeme jakoby spojit klidně třeba telefonicky, ale většinou fakt stačí ty zprávy. Ani moc nedělám ani jakoby konzultace předtím, zatím to nebyla jako nikdy nějak potřeba, vždycky jsme jako to všechno vykomunikovali normálně jako přes ty zprávy. Takže tohle je pro mě zatím jako nejideálnější.
1: A studio máš vlastně tady v Olomouci.
0: Ano, ano.
1: To plnit, my určitě přidáme i potom odkaz, ať už na ten Instagram nebo Facebook, případně tady vlastně do popisku do videa, nebo jste ho mohli vidět i na obrazovce před chvílí. A já mám pocit, že jsme se dostali na úplný konec našeho rozhovoru.
0: Perfektně.
1: V tuto chvíli už mě nenapadá další otázka, na kterou bych se zeptal, takže bych ti vlastně na závěr chtěl moc poděkovat za to, že jsi přijala pozvání, dorazila k nám.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: Bylo to velice příjemné, takže budeme ti držet palce, ať se ti daří. Ať se klientela rozrůstá, no a ať těch spokojených zákazníků je co nejvíc.
0: Děkuji moc.
1: Tak jo, a ještě než úplně se rozloučím i s diváky, tak tady mám pro tebe takový malý dáreček. Je to takový náš malý merch.
0: Ponožky.
1: Přesně tak, jsou to naše ponožky s motivem Olomouce, takže to prosím přijmi jako takovou památku na dnešní rozhovor.
0: Hezký.
1: Tak. A na závěr teda se rozloučíme už i s našimi diváky a posluchači, takže přátelé, děkujeme, že jste dokoukali až sem do konce. Určitě nás odebírejte na YouTube nebo v momentě, kdy posloucháte na Spotify nebo Apple podcastech, tak nás určitě sledujte i nadále. A my se na vás budeme těšit zase za týden dalším rozhovorem. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboy je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

Tady je tvoje Metropole, dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci hudebního kouzla.

0: Tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních záležitostí.

0: pracovní den.
1: Berani, novou energii vložte do vysněných plánů. Býci, dopřejte si něco dobrého na zub. Blíženci, trochu se vám stýská po letním sluníčku. Radci, umíte si dokonale naplánovat den. Lvi, září hodláte rozjet ve velkém stylu. Panny, dobrá nálada ani šarm vás neopouští. Váhy, už se těšíte na další výzvy. Štíři, do nového měsíce vykročíte s čistým štítem. Střelci, stále ve vás zůstává prázdninový optimismus. Kozorozi, máte efektivní tempo, což vám vyhovuje. Vodnáři, zkuste úplně vybočit ze zavedených kolejí. A co my ryby, od rána se prý ladíme na poněkud přemýšlivou vlnu.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
1: Městys Náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do Náměště na Hané.
2: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
1: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
2: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Jandrově stadionu.
3: Posloucháš? Radio Metropole.

0: co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.
1: Let's go.

0: Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Seamusa Hadjiho, britského DJe a producenta, který patří k legendám house scény. Jeho hudba je jako cesta časem. Přináší energii starých klubů s moderním šmrncem. Seamus je jako kamarád, co ti připomene, že tanec je jazyk, kterému rozumí všichni. Jeho styl kombinuje groove, melodii a funky rytmy, které tě nikdy neomrzí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje klasiku,

0: Metropole.
1: Tvoje ráno.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska se

Tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádný energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme připravené další zprávy. Na nový školní rok pamatuje městská policie Olomouc. V úterý, tedy na začátek školního roku, strážníci budou opět u vybraných přechodů pro chodce u školských zařízení v Olomouci dohlížet na bezpečnost přecházejících dětí.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Státní návštěvu bude mít Konice na Prostějovsku. V úterý přijede do města prezident Petr Pavel. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 tisíci obyvateli. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Jdeme na sever Olomouckého kraje. Tady někdo otrávil ryby v potoce. Kriminálka v uplynulých dnech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Co se stalo?
4: Na mostu v obci Stará Červená voda probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během těchto prací došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce. To zapříčinilo hromadný úhyn chráněných ryb, zejména střevlí potočních, vřenek marmorovaných a pstruhů obecných. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 6 měsíců odnětí svobody.
3: Vysvětluje za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzát. Vznikne nový atlas vesmíru. NASA vyslala do kosmu nový teleskop, pojmenovaný po astronomce Nancy Romanové. A tato vesmírná observatoř pomůže vědcům zkoumat temnou hmotu i energii a má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Novinku ve vesmíru budeme sledovat.
0: Sport.
3: Zápasová příprava olomouckých extraligových kohoutů na domácím ledě pokračuje. Další zápas čeká olomoucké hokejisty v domácí plecharéně v úterý od 18 hodin, tedy na první školní den. K zápasu lomeno vyučování vyzvou třinecké oceláře.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Úterý čekáme polojasno až skoro jasno, během dne může být přechodně i oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupají až na 25 stupňů Celsia. Velice podobné počasí čekáme také ve středu. A pokud se vydáte na procházku do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte. Jejich aktivita je aktuálně pouze mírná.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Život kolem nás píše každý den nové příběhy a my se právě teď díváme na ty dnešní s datem 1. září. Je tady úterý a s ním plno zajímavých oslavenců. Moc díky, že trávíte ráno v naší společnosti. Přejeme vám, ať máte dnešní den stejně jedinečný, jako jsou události v našem kalendáriu.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
11: Izomat stavebniny.
12: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
13: Stačí si vybrat.
12: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
13: Izomat.cz.
14: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
15: Metro Retro.
16: Metropole.

0: Na našich vlnách máme rádi inspirativní lidi a právě teď se chystá rozhovor, který nám vykouzlí úsměv na tváři a bez nadsázky bude rozdávat dobrou náladu. Tématem totiž bude náš nedělní dobroběh v Olomouci. Jsme moc rádi, že ladíte právě tohle rádio a přejeme dál příjemné poslouchání.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
3: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
2: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
3: Dobroběh je standardní jedno z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
2: Jak dlouhá je trasa?
3: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
2: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
3: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
2: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
3: Děkuji moc a těším se na viděnou.
2: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
4: Rádio Metropole.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
2: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Nová sezóna s

0: Lidl.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Metropole.
3: Olomouc 92 a Zábřeh 105,8 FM.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Jeskyňáři u javořických jeskyní na pomezí Olomoucka a Prostějovska objevili 3000 let staré artefakty. Keramickou nádobu a kostěné šídlo z doby bronzové objevili v nově nalezené jeskyni u Hvozdu. Nyní to zkoumají olomoučtí archeologové.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Prezident Petr Pavel dnes na Konicku. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Jinak tedy začíná nový školní rok. Do škol v Česku dnes nastupuje asi 1,5 milionu žáků a studentů. Základní školy přivítají zhruba milion dětí, včetně 115 tisíc prvňáčků. A na středních školách bude studovat přes 490 tisíc žáků. Policie a strážníci se v prvních dnech nového školního roku zaměří na zvýšenou bezpečnost dětí u škol. Hlídky budou dohlížet na přechody pro chodce i na plynulost dopravy v blízkosti vzdělávacích zařízení.
1: Sport.
0: Dalších 5 českých tenistů se od včerejšího večera probojovalo do druhého kola Grand Slamu US Open. Jakub Menšík prošel přes Japonce Mochizukiho, Dalibor Svrčina zdolal Francouze Royera, Katka Siniaková vyhrála nad Italkou Kočaretovou, Linda Nosková zvládla Američanku Volinecovou a Karolína Muchová přemohla Rakušenku Krausovou. US Open pro vás dál sledujeme.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
2: Začíná nový školní rok, aktovky na záda, děti do lavic a sluníčko na oblohu. Dnešní počasí si zaslouží jedničku, víme jak bude. Dnes nejdřív skoro jasno anebo polojasno, odpoledne místy přibývání oblačnosti a teplotní maxima 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
2: A také v dopravě připomínáme řidiči pozor v okolí škol, děti se po prázdninách vrací do lavic a na mnohé přechody u škol se také ráno vrátí policisté. Tak děkujeme za to, že naše malé posluchače chráníte, dáváte na ně pozor. Policejní hlídka teď navíc kontroluje i na kraji Olomouce Lipenská ulice u Kruháče, další hlídka ve Zlíně za divadlem na Štefánekově. A zpozornět musíme na výjezdu z Moravské Třebové na Svitavy, kousek za Kauflandem je odstavené vozidlo. Starosti žádné, hudby víc, úterní pohodě, jedeme vstříc.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Také v úterý 1. září jsou planety v pohybu a hvězdy přesně vědí, co nás v následujících hodinách čeká. Ať už plánujete cokoliv velkého, naše horoskopy vám napoví, jakým směrem se vydat a čemu se raději vyhnout. Tak ať vám dnešní hvězdná konstelace přinese jen samé dobré zprávy.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, novou energii vložte do vysněných plánů. Býci, dopřejte si něco dobrého na zub. Blíženci, trochu se vám stýská v poletním sluníčku. Radci, umíte si dokonale naplánovat den. Lvi, září hodláte rozjet ve velkém stylu. Pany, dobrá nálada ani šarm vás neopouští. Váhy, už se těšíte na další výzvy. Štíři, do nového měsíce vykročíte s čistým štítem. Střelci, stále ve vás zůstává prázdninový optimismus. Kozorozi, máte efektivní tempo, což vám vyhovuje. Vodnáři, zkuste úplně vybočit ze zavedených kolejí. A co my ryby, od rána se priladíme na poněkud přemýšlivou vlnu.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
9: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
10: Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.

0: Malé změny dělají velké věci a my pro vás právě teď máme nálož praktických tipů pro ještě lepší a pohodovější život. Podíváme se na šikovné vychytávky, které vám ušetří čas i energii. Vážíme si toho, že jste tu s námi a posloucháte naše rádio.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých pět minut si říkáte ještě chvíli. Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíků. Potřebujete dřívější večerku.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
7: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc. Sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
8: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Popole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří tu nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše deník. Darováním krve zachráníte životy, ale dárců ubývá. Olomoucký kraj proto odstartoval novou kampaň s názvem Tvůrci zítřka na podporu dárcovství krve. Zaměří se hlavně na žáky a učitele středních škol po celém kraji. Kampaň využívá motiv upírů, který má mladé lidi zaujmout a přiblížit jim dárcovství krve s nadhledem. Navíc Olomoucký kraj plánuje nejúspěšnější střední školu s nejlepším darovacím výsledkem finančně odměnit. Podrobnosti na webu olkraj.cz. Stinná stránka letních prázdnin. To jsou tragické dopravní nehody. O uplynulých prázdninách při nich v České republice zemřelo 99 lidí. Nejvíc od léta 2021. Nejsmutnější bilanci měl srpen, během kterého si nehody vyžádali 57 lidských životů. Jak ukazují policejní statistiky, nejtragičtějším dnem prázdnin i celého roku bylo pondělí 27. července se 6 oběťmi. Během srpna policie zaznamenala také 2 víkendové dny, kdy na silnicích zemřelo 5 lidí.
0: Sport.
3: Sen českých volejbalistek o další cestě domácím evropským šampionátem se rozplynul. Do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupili. V osmifinálovém utkání naše reprezentantky v Brně podlehly Švédsku 0-3 na sety.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Prvním zářím se děti vrací do školy a dobrou zprávou je, že sluníčko u toho dnes nemá neomluvenou hodinu. Východ 6.06, západ v 19.34. Víme, jak bude dnešní teplotní maxima 23 až 26 stupňů. Nejdřív skoro jasno anebo polojasno, následně odpoledne a večer jen místy přibývání oblačnosti.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Děti se vrací do škol a cítíte to i v ranních tramvajích, autobusech i vlacích, které jsou v porovnání s prázdninami mnohem plnější. V Olomouci hlásíte klasický silný provoz na třídě Míru, na Velokomoravské, na Chvalkovické, také na Sokolovské ulici u kostela svatého Gorazda a policie teď hlídá v Blansku na Kelhornově ulici u Kovošrotu i v Moravské Třebové na náměstí TGM. Jsme s vámi, šťastnou cestu a dobrý den.

0: život kolem nás píše každý den nové příběhy a my se právě teď díváme na ty dnešní s datem 1. září. Je tady úterý a s ním plno zajímavých oslavenců. Moc díky, že trávíte ráno v naší společnosti. Přejeme vám, ať máte dnešní den stejně jedinečný, jako jsou události v našem kalendáři.
1: Metropole právě dnes.
2: Je úterý 1. září, prázdniny jsou fuč a je tady první školní den. Na rozky má herečka Jaroslava Krečmerová nezapomenutelná Evík z trilogie Slunce Sno.
3: Evíku, ty mryško.
4: Kdo může v očichu?
2: A velké narosky máme taky u nás nahané. 21 let je dnes prostějovskému rodákovi a čerstvému grandslamovému šampionovi z US Open Kubovi Menšíkovi. Slaví také zpěvačka Gloria Estefan a dnešek potěší i milovníky zvířat. Je národní den zrzavých koček a k tomu i den tofu, takže slaví i vegetariáni a vegani. A svátek? Ten máme dnes hned dvojitý. Slavíte vy, Lindy a Samuelové. A protože obyčejná gratulace nestačí, s pomocí AI jsme vám složili vlastní sváteční hymnu. Tohle je ona.

0: Metropole právě dnes.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
7: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Je konec. Víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
15: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
16: Pak hrnky,
15: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
16: Škola volá!
17: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
0: Radio Metropole.
18: Metropole.

0: Na našich vlnách máme rádi inspirativní lidi a právě teď se chystá rozhovor, který nám vykouzlí úsměv na tváři a bez nadsázky bude rozdávat dobrou náladu. Tématem totiž bude náš nedělní dobroběh v Olomouci. Jsme moc rádi, že ladíte právě tohle rádio a přejeme dál příjemné poslouchání.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
3: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
2: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
3: Dobroběh je standardní jedno z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
2: Jak dlouhá je trasa?
3: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
2: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
3: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
2: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
3: Děkuji moc a těším se na viděnou.
2: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
4: Rádio Metropole.
1: Tvoje ráno.
4: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: Do 17. září festival nabídne šestici koncertů. Podrobnosti na webu mfo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Pouliční galerii na třídě 17. listopadu v Přerově brzy ozdobí portréty dalších významných osobností spojených s Přerovem. Zítku s dosavadními portréty Josefa Kainara či Pavla Nováka doplní další lokální tváře. Do Přerovské venkovní galerie nově přibude skladatel Jaroslav Vikrant, spisovatelka Amálie Vrbová nebo mistr světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva. Na portrétech od pondělí pracuje výtvarník Michal Filák, informuje web Přerova. Devátý ročník celostátní talentové soutěže Radio Talent Olomouckého kraje zná své finalisty. O vítězný titul se 13. září v Přerově v parku Michalov utkají interpreti Inými slovami Kristy Hernandez, Marie Rezlerová a Maronto. Vstup na velký finálový den Radio Talentu Olomouckého kraje je zdarma. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
1: Sport.
0: České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí na šampionát, a to zápasem proti Itálii.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
2: Začíná nový školní rok, aktovky na záda, děti do lavic a sluníčko na oblohu. Dnešní počasí si zaslouží jedničku, víme jak bude. Dnes nejdřív skoro jasno anebo polojasno, odpoledne místy přibývání oblačnosti a teplotní maxima 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole, za volantem.
2: Řidiči, pozor v okolí škol, děti se dnes po prázdninách vrátili do lavic, tak moc děkujeme, že na naše malé posluchače s aktovkou na přechodech dáváte pozor. V Olomouci teď další zdržení v provozu na třídě Míru, na Lipenské také na třídě Svobody. Nehodu objíždíme nedaleko Přerova v Čekyni u školky na ulici Pod Lipami a policie hlídkuje v Blansku na ulici 9. května i v Hulíně na ulici Poštovní u Kruháče. Starosti žádné, hudby víc, úterní pohodě jedeme vstříc.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: úterý dopoledne hrajeme hit za hitem a atmosféra na našich vlnách nemá chybu. Pořádná nálož skvělé muziky vás provází každou minutou, ať už zrovna pracujete, jedete v autě nebo si užíváte zasloužený relax. Děkujeme, že držíte vlnu a posloucháte. Přejeme dál pohodové chvíle a úsměv od ucha k uchu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat.cz.
9: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: Svět se točí dál a my už teď připravujeme ten nejčerstvější přehled všeho, co se děje kolem. Za pár minut jsou tady aktuální zprávy, předpověď počasí a dopravní servis, ať víte, kde to jede plynule a kde nás čekají nějaké komplikace. Děkujeme za váš čas a přejeme vám pohodovou cestu celým dneškem a vždy ten správný směr.
1: Tohle je Rádio Metropole. Místo holinek nandejte sluchátka, vydáváme se na expedici za mladou muzikou. Majda loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. České texty, indie rock s příměsí grunge nebo punku, to je pražská kapela Lux Ferry. Pokud máš rád špinavé kytary, energickou hudbu a nekompromisní beaty, tohle je něco pro tebe. Jak sami říkají, hrají o tom, co se asi mladým, jako jsou oni, může honit v hlavě. Texty jsou většinou melancholické a rozhodně nejsou jen nutným doplňkem skvělé hudby. Naopak, oboje stojí za to a dohromady to tvoří opravdu zvučné kombo. Lux Ferry v dubnu vydali nové EP s názvem Dekonstrukce a právě na něm najdeme i dnešní ukázku. Tohle je song Trafika od kapely Lux Ferry.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
9: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: A dopolední chill.
2: Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
0: Metropole.

0: To vám povíme právě teď ve zprávách. Vysypané odpadky uprostřed hlavního náměstí ve Šternberku. To se stane v úterý příští týden. Bude tu odpadový den. Vzdělávací akce, při níž uvidíme rozbor šternberských popelnic a odborníci ukážou, co nepatří do směsného odpadu.
1: Blansko aktuálně.
0: Pokračuje proměna oblíbené rekreační oblasti Palava v Blansku a už tu jsou nové dopravní změny. Autobusy už ode dneška znovu projedou mezi sídlištěm Sever a Češkovicemi. Osobním autům skončí objížďka v listopadu. Obnovený areál s novými parkovišti, cyklostezkou i upravenou vodní nádrží se otevře příští rok. A novinky také od vodní nádrže Letovice na Boskovicku. Vzniklo tu nové zázemí pro návštěvníky za skoro 11 milionů korun. Místo nabízí moderní toalety, sprchy i prostor pro občerstvení. Už ho otestovali uplynulé závody dračích lodí.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Studentům ubyla povinnost. Noví středoškoláci a vysokoškoláci už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit pokračování ve studiu. Informaci o státních pojištěncích zasílají od letošního roku pojišťovnám přímo samotné školy.
2: Sport.
0: Zápasová příprava olomouckých extraligových kohoutů na domácím ledě pokračuje. Další zápas čeká olomoucké hokejisty v domácí plecharéně dnes od 18 hodin. Hanáci se střetnou s třineckými oceláři. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: S 1. zářím se děti vrací do školy a dobrou zprávou je, že sluníčko u toho dnes nemá neomluvenou hodinu. Východ 6.06, západ v 19.34. Víme, jak bude dnešní teplotní maxima 23 až 26 stupňů. Nejdřív skoro jasno anebo polojasno, následně odpoledne a večer jen místy přibývání oblačnosti.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: V Olomouci dnes večerní hokej a policie na D1. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, v centru Olomouci a okolí plecharény dnes před 18. hodinou může být silnější provoz, více aut i chodců, fanoušků. Kohouti hrají poslední přípravný zápas před extraligou od 6 dnes proti Třinci. Budeme u toho. Policie teď kontroluje bezpečný provoz v Olomouci na Vlku Moravské u hoteláku a jsou také na D1 na výjezdu z Přerova na Lipník. Jeďte opatrně.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Děkujeme, že otevíráte nový měsíc s námi. 1. září sebou přináší nový rytmus a my pro vás máme skvělou inspiraci na volný čas. Přinášíme vám parádní tipy, kam vyrazit po práci a vypnout hlavu a jak si užít start nového měsíce. Přejeme pohodové úterý a náladu na rozdávání.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Nová sezóna s

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Je spousta akcí, které byste neměli propásnout a přehlédnout a my vám je připomeneme. Blíží se charitativní dobroběh s naším rádiem a s dobrým místem pro život. Na olomouckém atleťáku na Lokotce v neděli odpoledne. Pomůžeme, zaběháme si a také zafandíme. Více info a registrace na dobremistoproživot.cz. Tento týden v Zábřehu zahraje asi ta nejslavnější kapela z Valašska. Fleret! Hostem večera bude Zuzana Šuláková ve čtvrtek 3. září od 19 hodin v Zábřežském kulturálním. Těšíme se i na lidový rok ve Velké Bystřici. O tomto víkendu v pátek písničkář Michal Horák, v sobotu folklorní soubory, domácí i zahraniční a v neděli velký festivalový gala program. Lidový rok ve Velké Bystřici u Olomouce o tomto víkendu.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
6: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
10: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
11: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
0: Tvoje dopoledne. Tvoje rádio.
13: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole. You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
1: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Putovní gastrofestival Olomouckého kraje Chutě kraje zavítá v neděli 6. září poprvé do Olomouce. V prostředí Olomouckého rozária nabídne ochutnávky regionálních specialit, světovou kuchyni i doprovodný program pro rodiny. Podrobnosti na webu olkraj.cz. Jedinečný první školní den měli děti v základní škole v Brodku u Konice na Prostějovsku. Školní rok tu zahájil prezident Petr Pavel. Do školy se 113 žáky přijal na ručně psané pozvání od dětí. Návštěvu spojil i s dalšími akcemi.
3: Asi na prvním místě bylo pozvání od žáků 4. třídy, dnes páťáků, kteří mě pozvali k návštěvě školy. Přestože jim paní ředitelka říkala, že to asi nedopadne, protože těch škol máme tolik, že by to byla velká náhoda.

0: otevřené silnice s programem pro bruslaře, cyklisty i rodiny s dětmi. Sport. Poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa dnes odehrají české basketbalistky. Vyzvou Jižní Koreu od 16 hodin. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí na šampionát zápasem proti Itálii. Radio Metropole.
1: Co na sebe? Víme, jak bude, a víme, že kromě nového školního roku 1. září tradičně začíná taky meteorologický podzim. Ovšem počasí vlastně bude ještě docela letní. Dneska většinou polojasno, k tomu odpoledne teploty do 25 stupňů. Zatím to vypadá tak, že pouze na horách se ojedinělé můžou vyskytnout slabé přehánky, jinak nikde pršet nemá. A taky v dalších dnech budeme mít na Moravě vesměs sluníčko s trochou mraků a na teploměru 20 až 25 stupňů. Ovšem pozor, v pátek to místy bude skoro 30.
2: Radio Metropole za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že dneska můžeme častěji potkat strážníky u škol, aby pohlídali ty naše rozdívené děti. A taky máme hlášené klasické policejní hlídky, například na Olomoucku v Droždíně, na ulici Horní Úlehla, v Moskovicích na Prostějovské, na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého Ujezdu, taky na D1 na exitu Kojetín. A kontrolu můžeme potkat i na silnici 47 na trase Kroměříž-Hradisko. Tak hlavně šťastnou cestu.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Děkujeme, že ladíte právě naše rádio. K dnešnímu dni patří také nálož užitečných rad životního stylu, triků a praktických vychytávek, které vám zaručeně usnadní rozjezd z nového měsíce a hlavně začátek školního roku. Tak se na to počkejte, přejeme vám příjemné chvíle a den bez jakéhokoliv stresu.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod Pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
9: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
10: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Rádio.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých pět minut si říkáte ještě chvíli. Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíků. Potřebujete dřívější večerku.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: A už tu jsou pro vás další zprávy. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Do našeho regionu zavítal prezident Petr Pavel. V úterý zahájil nový školní rok na základní škole v Brodku u Konice a pak v Konici na Prostějovsku jednal se zástupci obcí mikroregionu Konicko o zdejší situaci. Na briefingu zdůraznil potřebu solidarity, ať mají i menší regiony možnost motivovat své obyvatele k životu v místě a přilákat další k bydlení.
3: Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat, protože prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky.

0: Českou fotbalovou reprezentaci už nebude oblékat Puma. Fotbalová asociace České republiky oznámila, že novým dodavatelem dresů pro české fotbalisty se stal Adidas. Změna přichází po 33 letech. Poskytne dresy pro mužskou, ženskou i mládežnickou reprezentaci ve fotbale. Rádio Metropole.
1: To na sebe. Víme, jak bude. Dneska vesměs polojasno a k tomu necelých 25 stupňů. Na horách by to mělo být kolem 16-17, což je mimochodem obecně průměrná teplota pro začátek září. Pršet by v těchto dnech nemělo, přehánky očekáváme opravdu jen ojediněle na severu regionu. Na Moravě tak budeme mít dál celkem klidné počasí a výhledově v pátek teploty můžou dosáhnout na 27 až tropických 30 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková polední doprava. Odstavené vozidlo hlásíte v Olomouci na Bělidlech, na ulici Divišova. Silnější provoz pak v Olomouci máme na třídě Svobody, na Kosmonautů a na Švajcerově. A policejní hlídku můžeme teď potkat v Přerově, na Tovačovské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Metropole.

0: Moc děkujeme, že nás ladíte. My vám samozřejmě posíláme tu nejlepší muziku, ale taky potřebujeme nějaký ten čas na oddech a proto se za chvíli projdeme to nejzajímavější z kalendáře. Připomeneme si známé oslavence i významné mezinárodní dny a dokonce pro vás máme i jeden malý bonus. Tohle všechno už za chvíli, tak držte vlny.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Nová sezóna

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Pressbetonu.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Radio Metropole.
13: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 1. září, prázdniny jsou fuč a je tady první školní den. Na rozky má herečka Jaroslava Krečmerová nezapomenutelná Evíka z trilogie Slunce sno.
2: Evíku, ty mryško.
3: Domů živočichu.
1: A velké narosky máme taky u nás nahané. 21 let je dnes prostějovskému rodákovi a čerstvému grandslamovému šampionovi z US Open Kubovi Menšíkovi. Slaví také zpěvačka Gloria Estefan a dnešek potěší i milovníky zvířat. Je národní den zrzavých koček a k tomu i den tofu, takže slaví i vegetariáni a vegani. A svátek? Ten máme dnes hned dvojitý. Slavíte vy, Lindy a Samuelové. A protože obyčejná gratulace nestačí, s pomocí a jsme vám složili vlastní sváteční hymnu. Tohle je ona.
0: Metropole právě dnes.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu zprávy. Rekonstrukce sloupu nejsvětější trojice v Olomouci se chýlí ke konci, mizí z něj lešení a odhaluje se jeho nezvyklý světlý odstín po vyčištění pískovce. Na blížící se dny evropského dědictví v Olomouci v září už bude památka UNESCO odhalená. Tyto a další detaily k rekonstrukci sloupu sdělil v rozhovoru náměstek primátorky města Olomouce pro kulturu Viktor Suchanek. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu nebo přečíst na webu report.cz. Stinná stránka letních prázdnin, to jsou tragické dopravní nehody. O uplynulých prázdninách při nich v České republice zemřelo 99 lidí, nejvíc od léta 2021. Nejsmutnější bilanci měl srpen, během kterého si nehody vyžádali 57 lidských životů. Jak ukazují policejní statistiky, nejtragičtějším dnem prázdnin i celého roku bylo pondělí 27. července se 6 oběťmi. Během srpna policie zaznamenala také 2 víkendové dny, kdy na silnicích zemřelo 5 lidí. Léto ještě neřeklo své poslední slovo, hned první zářijový týden nás znovu čekají slunečné dny. Podle meteorologů se dočkáme i letních 30 a nadprůměrně teplý má být rovnou celý podzim. Budeme to sledovat.
1: Sport.
3: Hokejové kluby z Olomouckého kraje dnes uvidíme v přípravných utkáních na novou sezónu. Olomoučtí Kohouti hrají doma proti Třineckým Ocelářům, Přerovští Zubři vyzvou venku Porubu a Prostějovští Jestřáby hrají doma proti Technice Brno. Vše od 18 hodin.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
4: Víme, jak bylo loni, 1. září, většinou polojasno a k tomu zhruba 25 až 27 stupňů. Taky víme, jak bude dneska. Na první školní den teploty dál skoro letní do 25. A k tomu vesměs proměnlivá oblačnost. Jinak mraky a sluníčko čekáme taky zítra a ve čtvrtek a připravíme se i na to, že v pátek ještě místy naměříme tropických 30 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, kde jsou policejní hlídky. Například v Olomouci, na Dolní Novosadské a taky na ulici Ferstrova, jak je podchod u Mozartky, na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice, na exitu Unčovice nebo v Zábřehu na Školské u polikliniky. A kontrolu můžeme teď potkat i na D1 na exitu Hulín Západ. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu z práce.
2: Oh!

0: Krásné úterý, vážíme si toho, že nás posloucháte právě vy. A právě pro vás chystáme za chvíli exkluzivní rozhovor s dalším top hostem na našem rádiu. Přejeme vám, ať vám dnešní hodiny utíkají s lehkostí a máte pěkný start školního roku.
1: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Tohle je Radio Metropol.

0: Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto Dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém Dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto Dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v Zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
3: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
0: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu.
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám další zprávy. Zjednat pořádek vyrazili včera večer strážníci v Olomouci hned kousek od sídla městské policie na Blažejské náměstí. Podle oznámení tu mělo docházet k potyčkám a i ke zranění jednoho muže. Strážníci tu po příjezdu našli 8 lidí, většinu opilých, a začali to řešit.
3: Od zúčastněných jsme se dozvěděli, že dva muži se dostali do slovní rozepře, která nakonec skončila úderem do obličeje jednoho z nich. Následně se vložil do konfliktu další muž, který se napadeného zastal, a ten také schytal jednu ránu. Nakonec však útočníkovi ránu vrátil, a to tak, že ten upadl na zem a vlastní váhou si přisedl kotník. Na místo tak byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která si zraněného muže převzala do své péče.
2: Říká k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Na místo pak přijala k dořešení i policie České republiky. Vysypané odpadky uprostřed hlavního náměstí ve Šternberku. To se stane v úterý příští týden. Bude tu odpadový den. Vzdělávací akce, při níž uvidíme rozbor šternberských popelnic a odborníci ukážou, co nepatří do směsného odpadu.
0: Blansko aktuálně.
2: Pokračuje proměna oblíbené rekreační oblasti Palava v Blansku a už tu jsou nové dopravní změny. Autobusy už ode dneška znovu projedou mezi sídlištěm Sever a Češkovicemi. Osobním autům skončí objížďka v listopadu. Obnovený areál s novými parkovišti, cyklostezkou i upravenou vodní nádrží se otevře příští rok.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Studentům ubyla povinnost. Noví středoškoláci a vysokoškoláci už nemusejí zdravotní pojišťovně hlásit pokračování ve studiu.

0: taky meteorologický podzim. Ovšem počasí vlastně bude ještě docela letní. Dneska většinou polojasno, k tomu odpoledne teploty do 25 stupňů. Zatím to vypadá tak, že pouze na horách se ojedinělé můžou vyskytnout slabé přehánky, jinak nikde pršet nemá. A taky v dalších dnech budeme mít na Moravě vesměs sluníčko s trochou mraku a na teploměru 20 až 25 stupňů. Ovšem pozor, v pátek to místy bude skoro 30.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu máme hlášenou v Olomouci, v ulici u podjezdu a komplikace jsou taky na třídě Svobody. Na křižovatce u Drápala. Tady máme hlášené odstavené auto a také policii. Jinak policejní hlídka je v Dolanech na Olomoucku, na silnici 35 na trase Moravská Třebová, Hřebečský tunel a nebo na dálnici D55 na exitu Hulín Východ. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: děkujeme, že trávíte dnešní úterý s námi. Určitě vás zajímá, čím právě žije naše okolí na začátku září. Podíváme se na ty nejzajímavější témata a perličky, o kterých se aktuálně píše na regionálních webech. Tak si na to počkejte. Přejeme vám úspěšný den a skvělou energii.
1: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Signě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
9: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Tak si to představte, už ve čtvrtek začíná v Olomouci Mezinárodní varhanní festival. Jak píše Olomouc.cz, letos si mimo jiné připomeneme také 140. výročí narození legendárního francouzského varhaníka Marcela Duprého. Zdravíme do Loštic, tady se chystají na tvaruškové dožínky. Akce se koná v sobotu 19. září a kompletní program už teď najdeme na městském webu mu-loštice.cz. A možná už jste slyšeli, že náš letošní radiotalent jde do finále. O vítězi rozhodne živý koncert v Přerově příští neděli v parku Michalov. Další informace nabízí report.cz anebo přímo také web www.radiotalent.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
3: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod Pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Radio Metropole.
6: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
5: Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Putovní gastrofestival Olomouckého kraje Chutě kraje zavítá v neděli 6. září poprvé do Olomouce. V prostředí Olomouckého rozária nabídne ochutnávky regionálních specialit, světovou kuchyni i doprovodný program pro rodiny. Podrobnosti na webu olkraj.cz. Jedinečný první školní den měli děti v základní škole v Brodku u Konice na Prostějovsku. Školní rok tu zahájil prezident Petr Pavel. Do školy se 113 žáky přijal na ručně psané pozvání od dětí. Návštěvu spojil i s dalšími akcemi.
3: Asi na prvním místě bylo pozvání od žáků 4. třídy, dnes páťáků, kteří mě pozvali k návštěvě školy. Přestože jim paní ředitelka říkala, že to asi nedopadne, protože těch škol máme tolik, že by to byla velká náhoda, tak se to krásně potkalo se s tím výročím školy a zároveň s pozváním od mikroregionu Konicko. Takže jsme si řekli, že spojit více věcí do jednoho bude krásná věc a opravdu se tomu podařilo.
2: Řekl prezident Petr Pavel. Řidiči Olomoucký a Zlínský kraj brzy propojí Palačovská spojka, usnadní cestování na Valašsko. Nový úsek silnice 35 mezi Lešnou a Palačovem plánuje ředitelství silnic a dálnic zprovoznit nejpozději 22. října. Ještě před otevřením silnice pro auta si novou cestu vyzkouší veřejnost. Ředitelství silnic a dálnic pořádá v sobotu 12. září den otevřené silnice s programem pro bruslaře, cyklisty i rodiny s dětmi.
0: Sport.
2: Poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa dnes odehrají české basketbalistky. Vyzvou Jižní Koreu. Od

0: vypadnout v jeseníkách. Nejvyšší teploty vyšplhají k 23 až 27 stupňům. Biozátěž bude dneska stejně jako zítra na nejlepším stupni.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor v Olomouci na třídě Svobody u zastávky Okresní soud ve směru k Šantovce. Auto na Krajnici objíždíme taky na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Říkovice. Víme taky, kde si dát pozor na policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kojetín, taky na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever, pokud nám hrozí taky ve Zlíně v ulici Štefánikova a na cestě mezi obcemi Babice a Spytihněv. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

Tohle je Rádio Metropole. Místo holinek nandejte sluchátka, vydáváme se na expedici za mladou muzikou. Majda loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. České texty, indie rock s přínosí grunge nebo punku, to je pražská kapela Lux Ferry. Pokud máš rád špinavé kytary, energickou hudbu a nekompromisní beaty, tohle je něco pro tebe. Jak sami říkají, hrají o tom, co se asi mladým, jako jsou oni, může honit v hlavě. Texty jsou většinou melancholické a rozhodně nejsou jen nutným doplňkem skvělé hudby. Naopak, oboje stojí za to a dohromady to tvoří opravdu zvučné kombo. Lux Ferry v dubnu vydali nové EP s názvem Dekonstrukce a právě na něm najdeme i dnešní ukázku. Tohle je song Trafika od kapely Lux Ferry.

Děkujeme, že otevíráte nový měsíc s námi. 1. září sebou přináší nový rytmus a my pro vás máme skvělou inspiraci na volný čas. Přinášíme vám parádní tipy, kam vyrazit po práci a vypnout hlavu a jak si užít start nového měsíce. Přejeme pohodové úterý a náladu na rozdávání.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
3: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Radio Metropole.
12: Léto hraje s námi.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Je spousta akcí, které byste neměli propásnout a přehlédnout a my vám je připomeneme. Blíží se charitativní dobroběh s naším rádiem a s dobrým místem pro život. Na olomouckém atleťáku na Lokotce v neděli odpoledne. Pomůžeme, zaběháme si a také zafandíme. Více info a registrace na dobré místo pro život CZ. Tento týden v Zábřehu zahraje asi ta nejslavnější kapela z Valašska. Fleret. Hostem večera bude Zuzana Šuláková ve čtvrtek 3. září od 19 hodin v Zábřežském kulturá. Těšíme se i na Lidový rok ve Velké Bystřici. O tomto víkendu v pátek písničkář Michal Horák, v sobotu folklorní soubory, domácí i zahraniční a v neděli velký festivalový gala program. Lidový rok ve Velké Bystřici u Olomouce o tomto víkendu.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
3: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
2: Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jsou tu zprávy. Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci se blíží ke konci, mizí z něj lešení a odhaluje se jeho nezvyklý světlý odstín. Po vyčištění pískovce na blížící se zářijové dny evropského dědictví už bude památka UNESCO na Horním náměstí odhalená a možná i bez stavebních zábran.
3: Na 90% už tam ten zábor nebude, ale prostě pořád jako nemůžeme s tím 100% počítat, pokud máme uzavřenou smlouvu s tím zhotovitelem, která je až do konce roku. Takže myslím si, že to stihneme do těch dnů evropského dědictví, ale nemůžu to samozřejmě zaručit. Každopádně ale na dny evropského dědictví ten sloup bude odhalen.
2: Tyto a další detaily k rekonstrukci sloupu sdělil v rozhovoru náměstek primátorky města Olomouce pro kulturu Viktor Suchanek. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu nebo přečíst na webu report.cz. Stinná stránka letních prázdnin, to jsou tragické dopravní nehody. O uplynulých prázdninách při nich v České republice zemřelo 99 lidí, nejvíc od léta 2021. Nejsmutnější bilanci měl srpen, během kterého si nehody vyžádali 57 lidských životů. Jak ukazují policejní statistiky, nejtragičtějším dnem prázdnin i celého roku bylo pondělí 27. července se 6 oběťmi. Během srpna policie zaznamenala také 2 víkendové dny, kdy na silnicích zemřelo 5 lidí. Léto ještě neřeklo své poslední slovo, hned první zářijový týden nás znovu čekají slunečné dny. Podle meteorologů se dočkáme i letních třicítek a nadprůměrně teplý má být rovnou celý podzim. Budeme to sledovat.
1: Sport.
2: Hokejové kluby z Olomouckého kraje dnes uvidíme v přípravných utkáních na novou sezónu. Olomoučtí Kohouti hrají doma proti Třineckým Ocelářům, Přerovští Zubři vyzvou venku Porubu a Prostějovští Jestřáby hrají doma proti Technice Brno. Vše od 18 hodin.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Počasí na houby je v našem regionu jen v Jeseníkách. Tam bychom podle odborníků s nějakým tím pěkným úlovkem v košíku z lesa odejít mohli. Na zbytku Hané je ale pravděpodobnost růstu hub střední nebo nízká. Pokud na ty houby zítra ráno na Jesenicko vyrazíme, vezmeme si raději mikinu, možná i bundu. V 7 hodin tam odborníci hlásí 11 stupňů, v 8 13. Noci a rána už máme chladná i na celé Hané. Denní teploty by nám ale ve středu mohly vyšplhat na horách 21 stupňům, ve zbytku Hané až na 27.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na D35 na okruhu Olomouce řešíme odstavené auto na krajnici hned na dvou místech. Ve směru od Lipníku je to za exitem Nemilany, ve směru na Lipník je to pak za exitem Holice. Podobnou situaci řešíme taky na D55 na exitu Hulín. Překážku objíždíme na silnici 150 na průjezdu Mladkovem u autobusové zastávky. Víme taky, kde stojí policijní hlídky. Jsou na D35 na exitu Velký Újezd, v Bruntále v ulici Krnovská a taky ve Zlíně v ulici Návesní. Předpisově kvůli hlídkám jedeme raději taky v Přerově v ulici Moštěnská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Děkujeme, že ladíte právě naše rádio. K dnešnímu dni patří také nálož užitečných rad životního stylu, triků a praktických vychytávek, které vám zaručeně usnadní rozjezd z nového měsíce a hlavně začátek školního roku. Tak se na to počkejte, přejeme vám příjemné chvíle a den bez jakéhokoliv stresu.
1: Nová sezóna.

0: Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Radio

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých pět minut si říkáte ještě chvíli. Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíků. Potřebujete dřívější večerku.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
11: Městy Známěšť nahané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do Náměště nahané.
0: Rádio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
5: Dneska padla.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám další zprávy. Zjednat pořádek vyrazili včera večer strážníci v Olomouci hned kousek od sídla městské policie na Blažejské náměstí. Podle oznámení tu mělo docházet k potyčkám a i ke zranění jednoho muže. Strážníci tu po příjezdu našli 8 lidí, většinu opilých, a začali to řešit.
4: Od zúčastněných jsme se dozvěděli, že dva muži se dostali do slovní rozepře, která nakonec skončila úderem do obličeje jednoho z nich. Následně se vložil do konfliktu další muž, který se napadeného zastal, a ten také schytal jednu ránu. Nakonec však útočníkovi ránu vrátil, a to tak, že ten padl na zem a vlastní váhou si přisedl kotník. Na místo tak byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která si zraněného muže převzala do své péče.
3: Říká k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Na místo pak přijala k dořešení i policie České republiky. Vysypané odpadky uprostřed hlavního náměstí ve Šternberku. To se stane v úterý příští týden. Bude tu odpadový den. Vzdělávací akce, při níž uvidíme rozbor šternberských popelnic a odborníci ukážou, co nepatří do směsného odpadu.
0: Blansko aktuálně.
3: V úterý 1. září začal v Blansku nový školní rok a do tamních 4 základních škol nastoupilo 247 prvňáčků. Pro nové žáky město otevřelo celkem 12 prvních tříd a navíc také jednu přípravnou a speciální třídu.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Studentům ubyla povinnost. Noví středoškoláci a vysokoškoláci už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit pokračování ve studiu. Informaci o státních pojištěncích zasílají od letošního roku pojišťovnám přímo samotné školy.
1: Sport.
3: Silniční profesionál Jakub Otruba bude dál závodit za cyklistickou stáj Caja Rural Seguros. Se španělským týmem, jehož dres obléká olomoucký rodák už druhou sezónu, prodloužil smlouvu o další rok.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 35 minut. Vyšlo v 6 hodin a 6 minut. To znamená, že jsme si užili téměř 13,5 hodiny slunečního svitu. Dny už se nám zkracují, zítra by to mělo být o 4 minuty slunečního světla méně. Noc slibuje jasné až polojasné nebe. Nejnižší teploty by měly klesnout k 9 až 13 stupňům. Měsíc nám ubývá po úplňku. Na obloze se objeví přibližně hodinku po západu sluníčka.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To už bohužel nemůžeme říct na Blanensku. Nehodu tady máme hlášenou na výjezdu z Blanska ve směru na Lažánky v ulici Gelhornova. Lidi jezdí z práce, a tak máme v některých ulicích trochu hustší provoz. Konkrétně je to v Olomouci v ulicích Lafayetova, na Šibeníku a nebo Wittgensteinova. Trochu pomalej nám to jede taky v Litovli v ulici Svatoplukova. Na brzdu bychom pak kvůli policejním hlídkám schválně měli šlápnout na D1 na exitu Přerov. Na výjezdu z Ivanovic na Hané ve směru na Švábenice potkat je můžeme taky ve Svitavách u židovského hřbitova. Přejeme vám pohodovou cestu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: děkujeme, že nás ladíte. My vám samozřejmě posíláme tu nejlepší muziku, ale taky potřebujeme nějaký ten čas na oddech a proto se za chvíli projdeme to nejzajímavější z kalendáře. Připomeneme si známé oslavence i významné mezinárodní dny a dokonce pro vás máme i jeden malý bonus. Tohle všechno už za chvíli, tak držte vlny.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kous od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
11: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 1. září, prázdniny jsou fuč a je tady první školní den. Na rozky má herečka Jaroslava Krečmerová, nezapomenutelná Evík z trilogie Slunce seno.
2: Evíku, ty mryško.
3: Kdo může o Čechu?
1: A velké narosky máme taky u nás nahané. 21 let je dnes prostějovskému rodákovi a čerstvému Grand Slamovému šampionovi z US Open Kubovi Menšíkovi. Slaví také zpěvačka Gloria Estefan a dnešek potěší i milovníky zvířat. Je národní den zrzavých koček a k tomu i den tofu, takže slaví i vegetariáni a vegani. A svátek? Ten máme dnes hned dvojitý. Slavíte vy, Lindy a Samuelové. A protože obyčejná gratulace nestačí, s pomocí AI jsme vám složili vlastní sváteční hymnu. Tohle je ona.

0: Metropole právě dnes.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Šetři data. Nehledej Wi-Fi-nu.
17: Jsme s tebou na FM vlně.
18: Jsme s tebou na FM vlně.
19: Prostě naladíš a jedeš.
20: Radio Metropole.
21: Like

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu jsou pro vás další zprávy.
4: Až půjdete centrem Olomouce, určitě se zastavte u Arionovy kašny, kterou teď zdobí dvě obří plovoucí květinové kapky. Floristky z místního výstaviště je tentokrát sladily do výrazné červené barvy, kterou jemně doplňují růžové a bílé květy. Je to opravdu krásná podívaná, která skvěle oživila náměstí, tak si ji nenechte ujít.
0: Místní rádio, místní zprávy.
4: Do našeho regionu zavítal prezident Petr Pavel. V úterý zahájil nový školní rok na základní škole v Brodku u Konice a pak v Konici na Prostějovsku jednal se zástupci obcí mikroregionu Konicko o zdejší situaci. Na briefingu zdůraznil potřebu solidarity, ať mají i menší regiony možnost motivovat své obyvatele k životu v místě a přilákat další k bydlení.
5: Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat, protože prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako země nás to celou bude stahovat zpátky.
4: Oznámil prezident Petr Pavel. Vyzval, aby vláda častěji upravovala kritéria pro přerozdělování vybraných daní krajům a obcím. Devátý ročník celostátní talentové soutěže Radio Talent Olomouckého kraje zná své finalisty. O vítězný titul se 13. září v Přerově v parku Michalov utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Marie Rezlerová a Maronto. Vstup na velký finálový den Radio Talentu Olomouckého kraje je zdarma. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
0: Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci už nebude oblékat Puma. Fotbalová asociace České republiky oznámila, že novým dodavatelem dresů pro české fotbalisty se stal Adidas. Změna přichází po 33 letech. Poskytne dresy pro mužskou, ženskou i mládežnickou reprezentaci ve fotbale.
1: Rádio Metropole. To na sebe. Víme, jak bude. Středa přinese ráno poměrně modrou, vymetenou oblohu. Přes den nám ale oblačnost začne přibývat. V jeseníkách by s malou pravděpodobností mohlo i jemně zapršet. Pokud by k tomu došlo, předpokládají meteorologové, že spadne ale pouze přibližně milimetr srážek. Rtuť teploměru nám vyleze nejvýše k 23 až 27. Na horách bude trochu chladněji, tam bychom neměli překročit 21 stupňů. Vítr nám bude zítra foukat slabý, pocitová teplota by tak mohla odpovídat té na teploměru.
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady. Porouchané auto objíždíme na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník za exitem Holice. Projíždíme se zvýšenou opatrností. Připomínáme bouračku osobáku s motorkou na výjezdu z Blanska ve směru na Lažánky. Silnice je tady teď neprůjezdná, na místě jsou záchranné složky. Neprojedeme ani kolem bouračky dvou osobáků v obci Racková na Zlínsku, kousek za mateřskou školkou ve směru na Lechotice. Na policejní hlídky si dáme pozor na D1 na exitu Kroměříž Východ, v Přerově v ulici Hulínská a taky ve Zlíně v ulici Návesní. To bylo naše dopravní info, teď už další nejlepší hudební výběr.
0: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: vážíme si toho, že nás posloucháte právě vy. A právě pro vás chystáme za chvíli exkluzivní rozhovor s dalším top hostem na našem rádiu. Přejeme vám, ať vám dnešní hodiny utíkají s lehkostí a máte pěkný start školního roku.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
7: Rádio Metropole.
8: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jedno z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat.cz.
9: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
0: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno čekáme oblohu skoro bez mraků, ty nám ale během dne postupně začnou přibývat. V Jeseníkách se dokonce, i když s malou pravděpodobností, může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty nám vystoupají k 23 až 27 stupňům. Pokud plánujeme být ve středu kolem poledne venku na sluníčku, raději bychom se měli namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 5, což odpovídá střední hodnotě.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Děkujeme, že trávíte dnešní úterý s námi. Určitě vás zajímá, čím právě žije naše okolí na začátku září. Podíváme se na ty nejzajímavější témata a perličky, o kterých se aktuálně píše na regionálních webech. Tak si na to počkejte. Přejeme vám úspěšný den a skvělou energii.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
3: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Radio Metropole.
5: Hrajeme neohrané.
4: Metropole.

0: Radio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Tak si to představte, už ve čtvrtek začíná v Olomouci Mezinárodní varhaní festival. Jak píše Olomouc.cz, letos si mimo jiné připomeneme také 140. výročí narození legendárního francouzského varhaníka Marcela Duprého. Zdravíme do Loštic, tady se chystají na tvaruškové dožínky. Akce se koná v sobotu 19. září a kompletní program už teď najdeme na městském webu mu-loštice.cz. A možná už jste slyšeli, že náš letošní radiotalent jde do finále. O vítězi rozhodne živý koncert v Přerově příští neděli v parku Michalov. Další informace nabízí report.cz a nebo přímo také web www.radiotalent.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozbalíme s Richardem Grayem, DJem a producentem, co ví, jak zatočit s beatem. Jeho tracky jsou jako noční jízda skrz město. Svižné, pulzující a bez zbytečných zastávek. Richard je jako ten kámoš, co v klubu nepřestane tancovat, dokud se nerozsvítí. Jeho styl kombinuje house, disco a moderní groove tak hladce, že bys nevěřil, že někdo může mít tolik muziky v malíku. Tak zůstaň na vlně, protože Metropole teď hraje

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože

0: Rádio Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další

0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.

0: tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou porci taneční zážitku.

Tvůj večer, tvoje rádio. Metropole.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další skvělé kousky.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Martina Garrixe, holandského producenta a DJe, který v taneční scéně vládne svými chytlavými a energickými tracky. Jeho hudba je jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu. Martin Garrix je známý svým svěžím stylem a schopností vytvořit hit, co zná celý svět. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hitů.

Tohle je Rádio Metropole. Místo holinek nandejte sluchátka, vydáváme se na expedici za mladou muzikou. Majda loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. České texty, indie rock s příměsí grunge nebo punku, to je pražská kapela Lux Ferry. Pokud máš rád špinavé kytary, energickou hudbu a nekompromisní beaty, tohle je něco pro tebe. Jak sami říkají, hrají o tom, co se asi mladým, jako jsou oni, může honit v hlavě. Texty jsou většinou melancholické a rozhodně nejsou jen nutným doplňkem skvělé hudby. Naopak, oboje stojí za to a dohromady to tvoří opravdu zvučné kombo. Lux Ferry v dubnu vydali nové EP s názvem Dekonstrukce a právě na něm najdeme i dnešní ukázku. Tohle je song Trafika od kapely Lux Ferry.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připravených spoustu špičkových interpretů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Vice, producenta a DJe, který svou hudbou kombinuje moderní house s klasickým groove. Jeho skladby jsou jako svěží vítr na tanečním parketu, který tě rozhýbe a přinese skvělou náladu. Vice je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby se všichni dostali do varu. Jeho styl je taneční, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku hudební radosti.

tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jedno z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: A už tu jsou pro vás další zprávy. Putovní gastrofestival Olomouckého kraje Chutě kraje zavítá v neděli 6. září poprvé do Olomouce. V prostředí Olomouckého rozária nabídne ochutnávky regionálních specialit, světovou kuchyni i doprovodný program pro rodiny. Podrobnosti na webu olkraj.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Do našeho regionu zavítal prezident Petr Pavel. V úterý zahájil nový školní rok na základní škole v Brodku u Konice a pak v Konici na Prostějovsku jednal se zástupci obcí mikroregionu Konicko o zdejší situaci. Na briefingu zdůraznil potřebu solidarity, ať mají i menší regiony možnost motivovat své obyvatele k životu v místě a přilákat další k bydlení.
3: Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat, protože prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky.
1: Oznámil prezident Petr Pavel. Vyzval, aby vláda častěji upravovala kritéria pro přerozdělování vybraných daní krajům a obcím. Devátý ročník celostátní talentové soutěže Radio Talent Olomouckého kraje zná své finalisty. O vítězný titul se 13. září v Přerově v parku Michalov utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Marie Rezlerová a Maronto. Vstup na velký finálový den Radio Talentu Olomouckého kraje je zdarma. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Sport. Českou fotbalovou reprezentaci už nebude oblékat Puma. Fotbalová asociace České republiky oznámila, že novým dodavatelem dresů pro české fotbalisty se stal Adidas. Změna přichází po 33 letech. Poskytne dresy pro mužskou, ženskou i mládežnickou reprezentaci ve fotbale.
0: Rádio Metropole. Co na sebe. Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno čekáme oblohu skoro bez mraků, ty nám ale během dne postupně začnou přibývat. V Jeseníkách se dokonce, i když s malou pravděpodobností, může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty nám vystoupají k 23 až 27 stupňům. Pokud plánujeme být ve středu kolem poledne venku na sluníčku, raději bychom se měli namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 5, což odpovídá střední hodnotě.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Newtone je anglický DJ a producent. Jeden z pilířů drum and bassové scény, který přináší do svých tracků tolik melodie a rytmu, že to prostě chceš slyšet pořád dokola. Jeho hudba je jako dobrý příběh, co tě vtáhne a nenechá odejít. Tak zůstaň naladěnej, protože další muzikantské klenoty jsou na cestě.

Bulově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíšte.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hitů.

Olé, tady je tvoje Metropole. Janet Jackson je americká legenda popu a R&B, která svým hlasem a energickými vystoupeními ovlivnila celý svět. Její styl je jako pořádná dávka charisma a rytmu, který si tě prostě získá. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají další skvělé příběhy.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson, norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního. Jeho styl je svěží, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje soundtrack.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Tady je tvoje metropole. Denzel je belgický taneční umělec, který svými chytlavými hity baví fanoušky taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na mejdanu a vždy přinese tu správnou porci energie. Denzel umí vytvořit groove, který tě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.